povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity,

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Srdce být, jen pro tebe nechám snít. Můj srdce být. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: které milujete.
1: Mám prostě od pambička buky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jí, ráda jí.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Rádio Čas.

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák, Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na moje Hruska.cz.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas.

0: Ranní pozdravení do všech koutů světa, do Republiky České, prostě všude tam, kde posloucháte Rádio Čas, už takhle brzy z rána. 25. srpnový den bude mít za chvíli, ale doslova za chvíli 6 hodin přesně.
1: Krásné dobré ráno. Co bych k tomu jak ještě jako dodala?
0: No tak tohle je Lenča Líčková.
1: Jo, tohle je Radim Sebeslabedná.
0: Tohle je start tedy Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas a ještě přijde jedno jméno, protože někdo nám obstrává aktuální zprávy.
1: Martin Fabík dnes aktuální zprávy. Mimochodem Martin bude mít na svědomí i dnešní Víš, nevíš. Mm-hmm. Na to se mimořádně těším, protože on nás často je takovými otázkami, jako třeba v roce 1215 se stalo co?
0: Se něco stalo, co se
1: a
0: stalo.
1: A co to bylo?
0: Tak, ano, přesně.
1: Takže na to se mimořádně těším, že zase se rozšíříme své obzory.
0: Ale snad to bude stát za to ještě předtím, než bude nějakých 7.20 a dorazí Marťa, takže...
1: Mimochodem, zdá se mi venku teplejší ráno než ty minulé dny.
0: Já musím zase podotknout, že venku je příjemněji než tady. Pořád jako se tady drží taková zvláštní teplota, stojí tu vzduch.
1: Jo, tady u nás v Kutloušku, který uvidíte na televizi Relax mezi 6 a 8 hodinou ranní každý všední den. Tak se můžete dívat, jak se potíme v akváriu.
0: Vidíš, nakonec bylo co říct. Nakonec bylo co říct a ještě bude. Lenče, já radím, pojďme na věc.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Zlínsku na silnici v oblasti Loučka. Osobní auto srazilo srnu, projíždějte s opatrností. Dále se řeší sražení zvěře na silnici v oblasti Buchlovice. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Letní teploty ještě dorazí. Ostrava má novou moderní střelnici a ve Zlíně vzniká nová čtvrť Březnická. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Léto ještě neřeklo poslední slovo. Na konci srpna se znovu oteplí a teploty mohou místy vystoupat až ke 30 stupňům Celsia. Toto počasí vydrží i na začátku září, pak ale přijde změna. Výraznější ochlazení se čeká ve druhém zářijovém týdnu, kdy teploty klesnou k běžným hodnotám a přidá se déšť a bouřky.
8: Morava aktuálně.
6: Ostrava má nové místo pro přesnou mušku. V Hulvákách otevřeli moderní krytou střelnici za 140 milionů korun, kde mohou trénovat začátečníci, handicapovaní sportovci i čeští reprezentanti. Areál nabízí 3 střelnice a nejmodernější terče. Trénovat tu mají také olympionici a využívat jí může také veřejnost. Ve Zlíně vzniká nová čtvrť Březnická. Rada města už schválila výběr investičního partnera, který pomůže s její výstavbou. Co všechno nová čtvrť nabídne, přiblížil primátor města Jiří.

za sebou také dvojskyb Neděla s Podrazilem. České lodě tak mají dobře našlápnuto do dalších bojů o medaile. Dnes očekáváme velkou oblačnost a ojediněle se může objevit déšť.

0: Zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Pozdravení 25. srpnové, stále ještě prázdninové, stále ještě letní, i když dneska, jak už říkal Marťa, si dneska odpočineme od těch letních teplot. Lenča, radím ve studiu Rádia Čas.
3: No tak dneska nemusím nic říkat. Dneska si mi odpálil vstup v podstatě.
2: Jo?
3: Dneska za to můžeš.
2: Takže je čas na písničku, hity, které milujete.
3: No ne, jen se přiznej, to je dnešní svátek. A kdo je dneska v kalendáři 25. srpna?
2: Dej mi nápovědu nějakou.
3: Ale
2: nevím,
3: no tak.
2: Já nevím, ani jsem nebyl čůrat a nekoukal jsem se do kalendáře. Přesně řečeno, já jsem tam viděl dvě jména, ale já nevím, jestli já nemám kalendář, kde ukazuje to druhé jméno sousedy Slováky. Tak
3: já mám
2: říct.
3: Kalendáře, kde je jenom jedno jméno.
2: Neříkám, jestli to třeba není na Slovensku ten můj, jako to druhé jméno. Tak dneska třeba mimo jiné někde má svátek i Elvíra, možná na Slovensku a v České republice?
3: Radím, takže všechno nejlepší k svátku.
2: Dneska bychom museli do rádia i do našeho mediálního domu přát hodně, protože máme jakoby kolegu obchodníka, nebo jak ano. Se to říká, tomu se neříká obchodník dneska, že jo? Sales manager?
3: Asi.
2: A podobně, že jo?
3: Account manager?
2: Key account manager
3: key
2: a podobně.
3: Key account manager.
2: Potom vlastně i spolumajitel rádia je taky Radim, že jo? Vlastně.
3: Samý manager je Radim.
2: No.
3: A pak Radim Sobyslav Bednář.
2: Ano, přesně tak, protože rád, jak kdyby byl manager, to by dopadlo špatně. Takže všem jmenovcům krásný svátek přejeme. Jak říkám, měl jsem tam pomlčku Elvíra, ale já mám pocit, bude to nějaké jako kočičí psí jméno, anebo je to u sousedů Slováků 25.
3: Uvidíme, jestli se třeba ještě někdy během následujících dní neobjeví v kalendáři.
2: Ne, to rozhodně, v českém ne? Je jinde. To
3: jo,
2: vím,
3: je
2: to
3: jinde,
2: vím,
3: že?
2: Jinde. No, tak právě nevím, jako jestli je kočičí nebo slovenské.
3: Každopádně dneska Radimové všechno nejlepší, tak rádi všechno nejlepší.
2: Kuju! Kuju! Dneska si teda můžu přát, co budu chtít, jo?
3: No, tak trošku.
2: Neboj!

0: To už taky klepe na dveře, že jo, ta Shakira a to její dlouhodobé působení v Madridu, to je v Madridu, že?
1: Kde myslím, že ano.
0: I ten stadion speciální a kolem vlastně ten zábavní park.
1: Nemá tam už i svou sochu? Já jsem ji teďka viděla někde se natřásat vedle své sochy a vůbec nevím, kde to bylo.
0: Takhle, ona jezdí jakoby to světové turné, to jsem pochopil a během toho se to staví tam, ať je takové to vyvrcholení vlastně té show, která se zve prakticky celou Evropu a půlku světa, no,
1: do a víš, jak jsem se na to vzpomněla, protože jsem včera byla v centru Ostravy a šla jsem kolem sochy Špinárky.
0: Věrka.
1: A jak jsem viděla tu sochu a předtím jsem viděla ten reel, jak ta Shakira tam někde křtěla a fakt nevím, kde to bylo, tu svoji sochu, tak jsem si představila, jak ta Shakira tady teďka tančí v Ostravě na náměstí vedle sochy Špinárky a zve na svůj koncert.
0: Já si dodnes pamatuju, protože věru jsem párkrát zažil, nechci říct, že vedle sebe, ale prostě podobně jako asi v té vzdálenosti, jako si ty a jako byla menší, ale když jsem poprvé viděl v reálu tu slavnou sochu, někdo mi totiž říká, my jsme šli kolem. A někdo mi říká, to je Špinárka,
1: ano.
0: A já, kde?
1: Jo.
0: Kde? Protože člověk pořád čeká, i když to vidí na fotkách a řešilo se to strašně moc,
1: jo.
0: Tak jsem čekal, jako víš, že budu se jako rozhlížet a potom najednou, Věrka.
1: A taková malička.
0: Jo. Ale no. Díky bohu za to, jak byla taková, jak se to řešilo strašně moc, že jo, konec konců i Miminka na Žižkovské vyjezdí v Praze, tak nakonec si tam lidi dávají sraz, dostaveníčko už je naše.
1: Jak se jmenuje to náměstí? Já pořád mám Binec ve vašich náměstích tady. Taky nevíš, že?
0: Hele, já to řeknu asi takhle. Já znám cestu ze Svinova do práce a do rádia a jako znám Porubu. Já jsem porubský. Jako já, pro mě je vlastně Ostrava jezdit do města, nebo jakoby když jezdíme za Opavou Ostravou.
1: Nedivím se tomu, no včera jsem tam strávila nějaký čas a taky jsem byla trošku zmatená jak včela. Já nevím, jak jsme, no každopádně Špinárka v Ostravě rozhodně stojí za vidění, pokud byste jeli někde na výlet nebo tak.
0: No,
1: jinak je Ostrava prostě roztahaná.
0: I bez vám typa je obrovská, že?
1: No, já ji teprve poznávám totiž.
0: No. To budete koukat, to budete slečinko překvapená.
1: Protože z jedné strany na druhou jako pěšky úplně nepřejdeš, že? Na výlet.
0: Prý se to kdysi dávno pojmenovalo kolegyni, která už tady není, byla to taková jako srnečka blondětá asi 20 kilo a byl nějaký ten tmelící večírek.
1: Jo.
0: Tak jsem o ní slyšel historku, že prošla jako neuvěřitelné kilometry z jednoho cesta jako centra Ostravy, já nevím nikam, nevím.
1: Odešla pěšky domů.
0: Capala nocí a myslím, od té doby už jsme ji neviděli, ano.

0: jsem se zakypala.
1: Už zás? Bože můj, ukáž a čím?
0: Pudrem. Já jsem se malovala tady už v rádiu.
1: To znamená nějaký takový ten v barvě pleti, to znamená,
0: tak, ale... Mám ho na černých kalhotách.
1: Jo, na kalhotech, protože kdyby to bylo na té halence, už nebudeme se vůbec bavit, jakou má nebo nemá barvu, tak by to možná ladilo barevně, jo, protože pudr je většinou takový...
0: Na kalhotech.
1: Ukáž, já se podívám na tu
0: stovku. Já se vždycky zakypám. No, tak rádě se jde podívat. Já se totiž teď tak dívám dolů a podívej. No tady takové ty...
1: Jako, pardon, ale tady nejde nikde nic, ale fakt...
0: Takové drubečky jsou to. Já se dívám dolů. Rádě mi to ofukuje. Dolů na nohy a říkám, jajky, já jsem se zase zakypala něčím. To je totiž moje specialita. Mimochodem, já už jsem to tady říkala, já jsem s tím nikdy neměla problém, nikdy jsem se nekypala. Pak jsem se seznámila s mým přítelem Marťou, on se zakypal vždycky posledním soustem a normálně od té doby, co jsme spolu, tak já vždycky.
1: Kipu.
0: Tak.
1: Mimochodem fakt to nejde vidět a maximálně to vypadá, jako se používá třeba na pleť, to vím od ségry, protože to občas kupuju k Vánocím, takové ty bronzinky, takové ano. To jenom, že si máš jako zářit ve společnosti, ano. Tak možná nějaká stopa, ale pro mě je prostě zakypat se flek.
0: Jo, no,
1: flek
0: tak
1: na něčem viditelném, no. Tak to není.
0: Jinak prosím vás, tady to kypání posloucháte na Rádiu Čas, kromě toho, že se kypeme, tak taky hrajeme hity, které milujete. Jenom abyste věděli, kde jste a s kým jste.
1: A že je 25. srpna. Mimochodem, nám to vyšlo na úterý. I dneska si zahrajeme tajné úterý a já vám rovnou prozradím, protože už jsem trošku nakoukl, že se to týká fenomén. Takhle, já bych to poslal dál, protože já jsem se s tím fenoménem nepotkal, i když myslím, že ty si o tom fenoménu mluvila hezky, ale bednář přiznává, je neznaboh a prostě... Jako, no, takže my nemůžeme, to budeme naznačovat postupně.
0: My budeme naznačovat postupně, mimochodem já se podívám taky.
1: Nevíš
0: protože
1: co,
0: já
1: mrkni se a řekni, jako jestli se spotkala nebo nepotkala s tímhle fenoménem.
0: Ano,
1: no,
0: ale,
1: no, no.
0: Ale s knížkou, tohle jsem neviděla.
1: No ne, myslím, ale všeobecně ten základ z toho. Jako.
0: Když jsem byla malá, tak ne, když jsem byla větší, tak jo. A to už je velká nápověda, ale teda. A myslím si, že je to nádherná cena.
1: A když se vás na to občas ptáme, tak to říkáte hodně často, takhle to řeknu.
0: A je to nádherná cena a musím říct, že v Praze neustále vyprodáno.
1: Jo, mluví se o tom pořád.
0: No, pořád.
1: No. To je co? To týzujeme a přitom neprozradíme vůbec nic. Takže poslouchejte Rádio Čas, bude o co hrát a mimochodem je to cena, která vás zavede do Ostravy, jo? Takže to nebudete mít daleko.

0: Ranní pozdravení za tým Rádia Čas napříč republikou, klasicky, digitálně přes DAB+, nebo vlastně kdekoliv, pokud je tam internet, online na cazradio.cz.
1: Krásné ráno, Rádio Čas, hity, které milujete.
0: Mimochodem, jak se spalo? Já byl úplně dobitý, takže já jsem spal velmi jakoby, ne trhaně, já jsem usnul z minuty na minutu a až na takové to, že si člověk musel občas v noci odskočit, ale i potom jsem usnul, myslím, že jsem byl fakt hodně dobitý, no, po včerejšku.
1: Já jsem dneska měla takové jiné spaní.
0: Mimochodem, abychom zase neprozrazovali moc, jenom mi řekni, zdálo se ti něco?
1: Ne.
0: Víš, co se říká o tom novém místě, jako když jsi na novém místě?
1: Nezdálo se mi nic, spala jsem trošku lehčeji, protože to bylo nové místo, ještě na něho nejsem zvyklá. Ale spala jsem celou noc úplně krásně. A úplně mi to udělalo dobře.
0: Neprozýváváš dneska, ano, to je pravda.
1: Ne, fakt jsem úplně a cesta do práce byla příjemná, takže, nebo příjemná, no tak jako...
0: S lidma.
1: Takže s lidma, ale bylo to všechno takové, navazovalo to, bylo to plavné, takže paráda, no.
0: Takže prosím vás, na to máte podobně, ono jsem se koukal, jako pomalu bude dorůstat úplně k někdy v největší síle, dokonce prý i s částečným zatměním měsíce zase v pátek, takže máte se když tak na co vymlouvat, jo, kdyby to bylo trhané a spousta nervičků, no a víc už vám řekne náš dvorní pan astrolog Milan.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude příjemnější než den předchozí. Případné destrukční události budou mít ostré hroty zaoblené. Den pak přinese soustředěnou a odhodlanou energii. Bude se nám dařit tam, kde je potřeba jít do hloubky a vyřešit složitější témata. Projevit by se přitom měla naše vnitřní moudrost. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři vehementně předvedou svou nezávislost. Blíženci vyřídí důležité hovory a váhy najdou shodu v partnerském vztahu. Štíři promění možnou překážku ve svou výhodu. Ryby pocítí silné pocity štěstí a radci svým zákrokem ochrání rodinný rozpočet. Lvi si upevní profesní i společenské pozice. Berani zvolní své tempo a střelci najdou řešení svého problému. Býci zaznamenají ve svých záměrech praktický posun. Pany dotáhnou rozdělanou práci a kozorozi zúročí své zkušenosti. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Dobré ráno, Moravo!

0: hity, které milujete na rádiu Čas, Lenča Radim, za 2:30, hezký nový den, no a teď se ještě povinujeme fenoménu, myslím, že který je Lenči minimálně nějaké krátké období jeho života určitě blízké. No.
1: Michael Jackson.
0: Tak co vlastně splněno nebo nesplněno před pár měsíci, co se týkalo jako Michaela, tedy stejnojmenného filmu o první části jeho života, protože končí v 88.
1: Nešla jsem.
0: Neviděno, bálo se? Podle toho, co jsi slyšela a četla, jo?
1: Já jsem viděla i trailer a nějak úplně ne.
0: My jsme ho vlastně viděli pár měsíců předtím a byl takový jakoby vypolírovaný, že jo?
1: Velmi vypolírovaný a já nějak úplně nevěřím tak jak nějak tomu obrazu, který asi zřejmě chtějí dávat ven.
0: Já jsem potom viděl jednak nějaké fragmenty, ale četl jsem si i víc jakoby pojednání o tom, prý je to hodně zaměřeno na ten jeho rodinný život, hlavně ten tatínek tam má teda výraznou roli, končí to tím, že se opravdu osamostatňuje, takže opravdu je potvrzeno, že bude dvojka. Takže ono to vlastně pokračuje od roku 88 a dál, a protože v té jedničce všem vadilo to nejpodstatnější, co se skloňovalo s Michaelem, tak opravdu tam hodlají stvárnit i ta 90. léta, kdy se objevily bohužel i první, nebo objevila první obvinění, co se týče Michaela vztahu k dětem, tedy ne vlastním, ale cizím a podobně. Takže prý do toho říznou nakonec. Otázkou je, jakou cestou, protože otázkou už dopředu tam byly nějaké žaloby, no.
1: No ale hlavně otázkou je jak a taky na jakou stranu půjdou, protože přece jenom ty případy jsou velmi jako nejasné, ne?
0: Ale trvalo to vlastně, když to přeženu, si dobře počítám, 22 let, kdy se něco takového objevilo, no. A vlastně možná, nevím, ne, těsně před smrtí, vlastně tak ne zas tak moc dlouho, byl oficiálně očištěn,
1: no právě.
0: Ale to už tak, jako, tak moc jako nemluví, spíš se mluví o tom, jako že to probíhalo, ano.
1: Právě, já jsem viděla taky nějaký dokument, kde se tomu věnovali a ta kauza toho obvinění byla mnohem větší, než potom ten vývoj toho případu a jak si říkal, to následné očištění. Takže otázka je, jakou verzi dostaneme na filmovém plátně. A nevím, mě ta jednička, nešla jsem na to, no, nelíbilo se mi to, už v tom traileru.
0: Jednu věc teda musíme pochválit, protože jeho vlastně synovec, Jafar Jackson, ano. Ten odvedl skvělou práci, protože si nastudoval strýčkovi nejenom pohyby, ale taky hlas, jasně, že ho museli trošku přiupravit, ale jakoby, co se týče toho odkazu té tělesné schránky a toho talentu, tak ta je, ta je přesvědčivá. No.
1: Tak uvidíme, jak to dopadne, ta dvojka. A ty jsi byl na té jedničce? Aha, ale mluvíš o tom, jak kdyby jo?
0: Ne, protože já mám pocit, že nebyl tam Aleš? My jsme
1: já mám pocit,
0: dopředu
1: že
0: a podobně,
1: jo.
0: A ten nebyl zase moc zklamaný a podobně.
1: Nebyl, tam byl, myslím, že nadšen.
0: Jo, já nejsem fanoušek, ale jsem pozorovatel jenom.
1: Zase víte co, to je těžké, jo, to nás musíte brát s rezervou, protože každému se líbí něco jiného. My tady občas frfňáme, ale třeba Aleš byl zklamaný z Ďábel nosí Pradu dvojky a ty jsi z toho byl nadšen. Takže
0: já jsem
1: prostě
0: šel dokonce, já jsem koukal až po jeho kritice, po tak. Alešově a stejně mi to nevzalo tu radost z toho, jako já jsem pokud si chcete odpočinout, tak prostě to dáte na pána.
1: Takže my vám tady v podstatě můžeme říkat úplně, co chceme, ale vy v podstatě potom sami uvidíte.
0: Jenom v rychlosti, pokud jste náhodou viděli Michaela, jo, ten film Michael prostě teď vlastně z loňského roku, hoďte nám zprávu na WhatsApp, jenom jak líbilo nebo nelíbilo.
1: 7766 12 800 přidávám číslo.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
4: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu se asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
5: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
6: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
7: Radio Čas.

0: Já bych řekla, že dneska máme naprosto šmírácké téma. Dneska vás budeme šmírovat a budeme po vás chtít nějaké osobní tajné informace.
1: No samozřejmě to, co sdělíte, já myslím, že takové maso to nebude, protože málo kdo prozradí opravdu pravdu a radši si vybere jako něco takové jako lehčího. V každém případě s Lenčou se ptáme i s dalšími kolegáčky v průběhu celého úterý, s kým jste si naposledy telefonovali, opravdu jako prostě brnkli a případně co jste řešili tedy, pokud to je zveřejnitelné.
0: Tak. To je taková zajímavá otázka tady na rádiu Čas, takže rádio asi bychom měli jít první do toho, takže s kým jsi telefonoval ty naposledy a co jsi řešil?
1: Jsem si telefonoval naposledy s kamarádem Marťou v Ostrava Brno a řešili jsme, jak dokážou být lidi občas nechutní, protože si dáváme nějaké starší díly prostřena.
0: A ano.
1: A když třeba víš, učitelka na základní škole taktizuje a chová se jako s proměnutím hovado, tak ti to tak trošku jako by vyto. Narazili jsme na nějaké díly, kde se teda lidi chovají neuvěřitelně.
0: A chese kaké, jo? Bylo?
1: No, nebylo chese kaké, všichni jsou takový jakože, jak to mám říct, spořádaní, usmívají se na sebe a potom, když mluví do kamer, tak říkají teda věci.
0: Ale mě úplně fascinuje, že se na to ještě někdo dívá, nebo že to jede. Já totiž vůbec nevím, jak nemáme televizi, tak já vůbec nevím, že to ještě jede.
1: My se koukáme na 29. sezónu a tam pořád říkali celý ten rok, že slaví 15 let, takže možná už nějakých těch 16-17 let, ne, ke 20, jestli to nevíš.
0: To je mazec, no.
1: Velká sociální sonda, tak no. U tebe?
0: Já jsem naposledy mluvila s mým Marťou. Co jsme řešili, ti říkat nebudu.
1: No ne mě, posluchačům a podobně.
0: Ani posluchačům, já jsem totiž úplně stejně tajemná jako Renča, která napsala na náš Facebook Rádio Čas. Naposledy s dcerou a o čem, to je tajemství děsně tajný.
1: Tak jo, tak když tak naznačte, naťukněte, jasně, že pánové nezmíní milenky a tak dál, ale i WhatsAppové číslo je vám k dispozici, tam nám to můžete i nahrát.
0: 7766 12 800.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Bylo 6:45, my si občas, mimochodem dobré ráno, s Lenčou a Radimem na rádiu Čas, někomu dobrou noc, ponoční, krásný, prázdný, nový pracovní čas, o jak je libo. My si často říkáme, kdybychom vyhráli nějakou částku, Lenča má takové slavné heslo, já bych hned věděla, co
1: bych s tím dělala. Já bych hned věděla, co bych s tím dělala.
0: Přesně tak, tak já jenom chci jako, protože často taky jako řešíme různé nemovitosti, já vždycky říkám, co se mi líbí, Lenča, co se jí nelíbí a naopak. Nevím, jestli to slyšela, ale zakladatel Mety, kdysi Facebooku Mark Zuckerberg, si pořídil s partnerkou zámek.
1: No.
0: Pořizovací cena, chceš to na korunky?
1: Ano.
0: Půl miliardy až 3/4 miliardy. A teď mi jenom jako řekni, jako jestli bys šla touhle cestou nebo ne, tedy, jakoby, jo. Základ, jo, je to Irsko, místo určení Irsko. 1830, opraveno v roce 2003 a zhruba 200 kilometrů od centra, tedy Evropského centra Mety, což je v Irsku. Takže...
1: A jak to vypadá vevnitř? To nevíme, že?
0: Ježišmarja, vy ty to jsou...
1: Dobře, no, tak počkej. Tak,
0: zámek uvnitř.
1: A víme, jak je to velké?
0: Je to obrovské, počkej, já ti to možná ukážu z dálky, protože to se takhle, já jsem ti ukázal jenom jako...
1: No, já to vidím, jako to je to hezké na pohled, jo, dobře. Ale tak pojďme si říct potom, co to obnáší, taková
0: dobře,
1: nemovitost,
0: dobře,
1: jo.
0: Dobře, takže zadávám vše, Zuckerberg, zámek, velikost, velikost, dobře.
1: Jenom kdybyste třeba uvažovali o nákupu takovéto nemovitosti.
0: Jo, tak jo, tenhle ten castle v... Budova samotná 1486 metrů čtverečních.
1: Ty jo.
0: To by stačilo, ne? Tam už by si jako člověk asi obýváček udělal. A celé panství, hele, já se vám k něčemu přiznám. Já dodnes nevím, co jsou akry, hektary a podobně, jo. Jako jak je to velké? Chceš to na akry nebo na hektary?
1: Mně je to jedno, já to taky nevím.
0: No právě.
1: Takže hektary.
0: Vždycky... 178 hektarů.
1: To no. Už je hodně.
0: Jo, jo. Jinak má to 3 podlaží, 11 ložnic, věžňové suity, to takové ty, jako, které si můžeš ve věžích ještě jakoby obývat a podobně. A sídlo je tak rozlehlé, že podle historických záznamů trvá cesta chůzí z kuchyně do jídelny zhruba 4,5 minuty, jo? To znamená, vy si přenesete oběd a potom pojíte a když přinesete zpátky talíř, pokud nemáte služebnou, tak jste to vlastně spálili.
1: Zase vlastně v podstatě jenom tím, že jste doma, tak si splníte denní limit kroků. Vždycky 10 000 kroků máte v podstatě za dopoledne tady.
0: Se mi teď stává v Brně, takže díky Brnu za kroky.
1: No, za kroky. Každopádně je to jako hezké, je to romantické, ty jsi říkal 0,5 miliardy, že?
0: No někdy až 3/4 miliardy, no. Na naše korunky.
1: A každopádně důležité je říct, že pokud si koupíte takovou velkou nemovitost, tak to obnáší spoustu dalších věcí. Takže to není jen ta 0,5 miliardička, taky je to asi zřejmě nějaká historická památka, takže ty opravy taky nebudou jen tak, jo. Jestli mají v Irsku památkáře, jako máme my, tak... tak mu to nezávidím, až mu spadne věžička.
0: Daně z nemovitosti, tady zatéká, no, podobně, zahrady.
1: A co energie? Když to chceš vytopit.
0: Jo.
1: V Irsku pořád prší.
0: Já jenom, jako bych jenom dodal, my jsme zapomněli to podstatné, protože jsem to řekl na začátku, koupil si to Mark Zuckerberg, jo?
1: Jo.
0: Trošku si, jako troufám říct, že to asi neřeší, nebo že to předtím zvažoval, ano.
1: No, hele, nikdy nevíš. My jsme zrovna včera s Evičkou Riegler, se kterou děláme pořád Ženy v čase, tak jsme se o tom bavili, že novým trendem je život offline, jo? Takže až všichni vypnou ty sociální sítě a ty internety, tak Mark ty energie bude muset začít řešit taky, podle mě.
0: Dobře, takže nebereš, jo?
1: Ne, na mě by to bylo až příliš.
0: Dobře, to jsem ti chtěl snížit cenu, takže fajn.
1: Jo, chtěl jsi mi to prodat za mě, jo.
0: On mi říkal, že mají vysoké energie, tak jestli bych to neposlal dál.
2: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Tak já vám v rychlosti jenom něco přečtu, protože už je nejvyšší čas na zprávy s Marťou Fabíkem. Srovnáme si čas, jo, za 5 minut 7, 25. Hezký svátek všem, radím mu, dobře, fajn. Tak podíváme se na to, s kým naposledy jste si telefonovali a co jste když tak řešili, jo. Naposledy jsem telefonovala dnes v 21 s dcerou, asi to bude nad ránem tím pádem. Zda je v pořádku, vracela se z kravařského odpustu a dlouho stála na jednom místě. Proč? Protože řešili opilého vandala s policií, jo, takže to je esence života. Mimochodem na kravařském odpustu, třeba, že je to geniální akce, tam jsem tuším v 25 přišel o lásku ke kolotočům, protože centrifuga, něco se mi pomotalo v břiše a byl konec. A ještě jedna, co jsem naposledy řešil, s kým na telefonu, si už nevzpomenu, protože mi už týden ten telefon nikdo nevzal a to jsem volal asi 20 nebo 30 lidem, počkejte, přes WhatsApp, rádio a čas, Dan. Dane, tak ňuňám a objímám na dálku a nemáte nějaké číslo, jakože si lidi neži vygooglí, že třeba je nebezpečné a podobně. Pište, klidně nahrajte, ať vás taky slyšíme a uvidíme, co z toho budeme. Nebojte, žádné GDPR neproběhne. Rádio čas, kdykoliv online na cesradio.cz a pokračuje dobré ráno Moravo.
1: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Raz, dva, tři, 4,21.
5: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Řidiči, stále si dávejte pozor, ve Zlíně na silnici poblíž oblasti Loučka osobní auto srazilo srnu, může hrozit zdržení. A pozornost mějte i v Buchlovicích, kde policie řeší nehodu osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Minimální mzda v Česku poroste, noví Čínci posvítí na autovraky a zlínská nemocnice dostane lepší příjezd pro sanitky. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku bude od ledna minimální mzda vyšší. Vzroste o 2,5 tisíce korun a dostane se na částku 24 900 korun měsíčně. Růst má pokračovat i v dalších letech. Podle současných odhadů by v roce 2028 mohla překročit i 26 000 korun. Podle televize LTV Plus ale patří minimální mzda v Česku stále k nejnižším v Evropské unii.
1: Morava aktuálně.
7: Noví Čínci posvítí na autovraky.

0: Marie Machková.
1: Odtažená auta se budou umisťovat ve střeženém areálu místních technických služeb. Pokud si majitel provůz ve stanovené lhůtě nepřijde a nezaplatí náklady na odtah a uskladnění, bude vozidlo dáno do veřejné dražby, případně ho nechá radnice sešrotovat.
0: Loni strážníci evidovali ve městě 23 autovraků, aktuálně řeší 15 případů. Zlínská nemocnice dostane lepší příjezd pro sanitky. Město opraví 150 metrů Havlíčkova nábřeží, kde jsou teď nerovnosti a špatný povrch. Práce potrvají 2 dny a řidiči musí počítat s omezením. Kompletní rekonstrukce komunikace je naplánovaná na rok 2028.
2: Rádio Čas, sport.
0: A zbrojovka Brno má novou posilu do obrany. Do týmu nováčka šance ligy míří 29-letý Jakub Pokorný, který naposledy působil v řecké Kyfisi. S klubem už měl podle informací podepsat smlouvu a po roce se vrací do českého fotbalu. V minulé sezóně odehrál v Řecku 29 ligových zápasů. Dnes očekáváme velkou oblačnost a ojediněle se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách budou teploty kolem 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas, další za hodinu.

0: které milujete.
1: Nejenom úterý. Na Rádiu Čas i tajné úterý pomalu odkrýváme jako karty. Někteří už tuší, někteří vůbec, tak za chvíli s Lenčou naznačíme. Na Rádiu Čas, dobré ráno Moravo, je přesně 7. Doufáme, že se máte fajn.

0: Tak prosím vás, moji milí, pokud jste hraví, tak poslouchejte Rádio Čas, protože 25. srpnový den vyšel na úterý, je to tajné úterý. Lenča ví, ale no. Přece jenom, kdybych ti dala teď pár indicí, tak upřímně, jako jestli bys věděla nebo nevěděla, o čem mluvím, o co se bude hrát, jo?
1: Já si myslím, že bych věděla, kdybys tam dal tu nejznámější větu, která existuje.
0: No právě, já jsem chtěl začít s 30. dobře, tak neřeknu ten známý, myslíš, připoutal asi, že?
1: Ne, ty máš jinou? To, co je důležité.
0: Aha, no tak řekni, cvalní řekni.
1: To, co je důležité, je očím neviditelné.
0: Aha, já vždycky si pamatoval, že stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal.
1: Ano.
0: Mimochodem znám i z textu písničky Hany Zagorové, dobře. Jinak, tohleto dílko, které je základem toho dárku, té ceny, vyšlo ve válečném roce 43. A ten autor nejenom, že ho napsal, ale dokonce doplnil i ilustracemi.
1: Ano, jo? Ano,
0: takže
1: ano.
0: Tak, ještě něco podstatného, už bys věděla asi, že jo? Tak
1: já už bych věděla, já bych možná ještě takové a takové, jak se říká signature, tak je had, který sežral slona.
0: Mm-hmm. A vzhledem k té ceně, protože už asi někteří chytřejší chápou, že asi nebudeme hrát o knížku, tak řeknu jednu nápovědu a zbytek se dozvíte po 8 hodině na Rádiu Čas. Čika, čika.
1: Jo, tak to už nebudeme jako říkat, o co hrajeme, jo?
0: No, nebo jestli to chceš tak propálit, ale...
1: Ne, dobře, dobře, já myslím, že indicí bylo dost.
0: Ale je to jedna z cen, která teda hodně tobě cinkla, že jo?
1: Jako rozhodně.
0: Ty bys ráda viděla
1: tohleto
0: fakci.
1: Já bych šla. A to Čika Čeká je dobrá nápověda teď.
0: Tak jo, mimochodem dárek se týká Ostravy, takže po 8 hodině tajné úterý s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Rádio Čas.

0: A zas to vypadá, že budeme mít takový filmový večírek tady.
1: Zmiňovali jsme, že se teda opravdu bude připravovat Michael Jackson 2, tady Michael 2, na rádiu Část, a mě zajímá, jestli teď budeme ve vodách českých nebo světových.
0: No právě, abychom nebyli pozadu, tak se podíváme do vod českých, protože Jan Hřebejk připravuje nový film, dokonce ho i natáčí, tady u nás v Beskydech. A je to film Narozeniny. Neříká ti to něco? Ten název.
1: Něco mi to říká, protože nevím, jestli to bylo zmiňováno pár měsíců zpátky někým z našich kolegů, nebudu specifikovat. Bylo to autorské divadlo a týkalo se to divadla Mír?
0: Je to tak.
1: Nenapsal to náhodou, možná se pletu, Bořek Slezáček?
0: Je to tak? Tak taky, ty si to pamatuješ úplně přesně.
1: Tohle si pamatuju a vím, že tenkrát se mluvilo o té premiéře a podobně a že jako lidi se, jak se tomu říká, my máme jiný výraz, že? Protože já říkám, lidi se chlamali a ty říkáš chlámali.
0: Chlámali.
1: Jo, ano, a lidi se chlámali od začátku. Jo, on to režíroval vlastně na tom divadle. No?
0: On si dokonce pro sebe napsal hlavní roli.
1: Ne, myslím, pardon, myslím Hřebejk, že to režíroval,
0: jo, takhle,
1: to představení. Ano, jo. Já jsem ho totiž jednou potkal asi v čase, když dojížděl do práce u Pendolína, jsme se potkali.
0: Jo.
1: Neřekl mi ahoj rádio.
0: Ne. Počkej,
1: ne.
0: On tě nepoznal.
1: Ne, vůbec ne.
0: On po tobě nechtěl podpis.
1: Vůbec ne, ne.
0: Tak tomu vyčiním.
1: Ale já už jsem neudělal tu hloupost jako s paní Kulářovou, už jsem nedělal dobrý den.
0: Jo, podobně, no. Ale tak tomu můžeme klidně vyčinit, protože v týmu natáčecím máme někoho, koho známe, takže klidně můžeme poslat vzkaz. Každopádně Narozeniny se natáčí, původně tady divadelní hra Bořka Slezáčka, jak říkal Ráďa. Hrála se na prknech divadla Mír a vzhledem k tomu, že to je, já nevím, že to není repertoárové divadlo, ale divadlo vlastně, které hraje vždycky jeden měsíc nebo dva měsíce v kuse jednu hru. Oni mají ty. Já nevím, jak se tomu říká.
1: No, počkej, kvartály. Když jsi kvartální alkoholik, tak něco takového. Divadelní kvartály, jako dá se říct.
0: Můžete být ne kvartální alkoholik, ale kvartální divadelník.
1: Ano.
0: Takže tak, no a potom, když byla derniéra, tak se teda dohodli, že to bude film. Ten se aktuálně natáčí, na přes rok by měl jít do kin. Vypadá to velmi pěkně, v hlavních rolích se objeví třeba i Adam Mišík a dalších spousta úžasných herců.
1: Mimochodem a klasika, zase herci z Míru, jakoby objeví
0: a
1: se tam?
0: Taky, to bude namixované, je tam třeba Vladimír Polák, který je tedy z divadla Mír i z divadla Národního Moravskoslezského, jak víme, ze Skoro na mizině. No a potom ještě i Robin Ferro.
1: No, takže premiéra předpokládám řádu měsíců asi.
0: No, na přes rok tam píšou. Co znamená na přes rok? To znamená 27?
1: To může být klidně, ne, myslím, že na přes rok už je příští rok, ne?
0: Já myslím, že by to mohli stihnout, tak víš co, teďka natáčí v Beskydech.
1: U českých filmů to není tak, jako že nám oznamují, víš ty světový, jak jsou ty blockbustery, že za dva roky bude nějaká premiéra.
0: A já si myslím, že tam nějakých moc efektů jako technických nebude, protože v podstatě je to konverzační komedie o tom, jak se sejde rodina na narozeniny a každý má trošku jiný názor.
1: Na trošku jiný vztah k alkoholu možná.
0: Má
1: znamená to v příštím roce, takže teoreticky by to mohlo být už v lednu, že jo?
0: No. Bořek Slezáček hlavní role sám napsal scénář, takže uvidíme. Já jsem teď z české kinematografie nadšená po tom, co jsem viděla 6 gramů, tak uvidíme, jestli na přes rok budu nadšená stále.
1: Tak jo, Mirčino okénko je pořád otevřeno, zůstaňte s námi a hlavně pohodu lidi, hlavně pohodu.
2: Dobré ráno.

0: Než si dáme čerstvé horoskopy, další sociální sonda, s kým jste si naposledy telefonovali, co jste řešili, na to se ptáme dnes na Rádiu Čas. Naposledy telefonoval s kamarádem Tomem, domlouvali jsme se, na který kuželkářský turnaj pojedeme, to se mi hodně líbí. Velmi stručně, Evi, cením, Evič, ne, nic, jako Evička mývá delší zprávy někdy, tak teď stručně, jo, jenom.
1: Ahoj, tak naposledy jsem volala s dcerou, nutně jsem potřebovala vědět, jak si naplánuje svůj zbytek prázdnin. Ahoj.
0: Aha, takže rodinná logistika, chápu.
2: Rodinná logistika, ale líbilo se mi, jak se Evičku hned sejmul na začátku.
0: Ne, mi pak dochází, Eva ne, ona má většinou průměr půl minuty, to je ideál, jenom vás poprosíme, vy jste někdy úplně úžasní a pošlete třeba dvouminutovou zprávu a na to už prostě není prostor v tom ranním vysílání. Takže jakoby jenom mi to překvapilo, hned jsem si všiml, že je kratší ta zpráva. Takhle.
2: My vám to dokonce řekneme i jak to máte dělat, nejenom že nahrávejte hlasovky, ale tak maximálně prostě 30-45 vteřin. Pokud náhodou byste se nevešli,
0: je
2: tak to
0: ideál,
2: smažte
0: no.
2: A pošlete znova. Mm-hmm. Jsme drsní dneska.
0: Cože?
2: Jsme drsní dneska.
0: Ne, jsme úplně úžasní.
2: Ne.
0: Ani nevím, no pardon, máš
2: jo, mám ještě Klárku přečíst?
0: No jasně.
2: Klárka na Facebooku Rádia Čas před chvílí s oběma rodičema nahlasy to, neprobírali jsme nic, jen tak jsme si povídali, co u nás a co u nich. To je také hezké.
0: Tam by mě třeba zajímalo u Klárky, jak moc kilometrů je to od sebe daleko. Jestli třeba jako opravdu je to obec, která je 5 kilometrů, je to napříč republikou, nebo je třeba ve světě, že jo?
2: No, ve světě je to hodně zajímavé. Třeba moje kamarádka, ta bydlí na Bali už dlouho. A to když
0: pozor, jsem... zajímavost, můžu říct?
2: No, řekni.
0: 6 až 7 hodin, že jo? Plus. Oni mají plus.
2: Myslím, že jo.
0: Já to řeším se sestřenkou, že jo, ta je tam když komunikujeme, tak logistika, ona mi často píše právě, najednou mi ve 4 pípne zpráva.
2: A ona taky bydlí na Bali?
0: No, oni tam mají, jako je, takhle, kdyby jsi potřebovala vypnout, tak mám pro tebe úžasné ubytování.
2: Super.
0: No.
2: Tak ještě prodám ten zámek, jak Mark Zuckerberg.
0: Já myslím, že oni to nemají nějaké divoké.
2: Ne, no ale letenky.
0: Jo, to jo.
2: Letenky.
0: A to pozor, a to ona, pokud jezdí jako jednou, dvakrát do roka, tak to teda jakoby fakt číhají na správný termín,
2: je
0: to prý je divočina. No.
2: Letenky jsou velká divočina, moje kamarádka právě, jenom tak jsme se dostali tady k našim historkám, tak se tam přestěhovala, nebo ona tam byla na dovolené, když začala taková ta naše pandemie.
0: Mm-hmm.
2: A nemohli odtud odletět. Byla tam celá rodina, jo, to bylo celkem dobré. A když chtěli odletět, že by teda už se vrátili, tak letenky, myslím, že tehdy jedna letenka stála kolem 200 tisíc. A to fakt nekecám, opravdu. To bylo nějakých 200 tisíc prostě za jednu letenku.
0: Já myslím, že i ty společnosti totiž dokážou využít vždycky situace, ano. To máš jako hotely, když ví, že je v Praze plno, ano. Tak přidají, no.
2: Ano, no a tím pádem tam vlastně ona s celou rodinou zůstala, takže teď si můžou volat s rodinou klidně hodinu, ale je to teda z Bali.
0: Teď by to byl třeba ideál, protože u nás je ráno, oni mají zhruba tak 14-15 hodin, pokud se nepletu.
2: No.
0: Nebo ne, krátce po obědě, tak nějaká nekecám.
2: Takže tak trošku závidíme, ale přejeme a máváme teda na Bali, protože i tam nás můžete poslouchat přes časradio.cz.
0: Pokud je tam internet, ale takhle... Já nevím, poslední taková vsuvka, já si vždycky vzpomenu na mámu, jo, protože když se dozvěděla, že vlastně už současný manžel od mojí sestřenky, už dobrých 20 let skoro, tak je z Bali, tak ty představy samozřejmě, no. Některých jako starších a podobně, jo, pořád vidí ty chatrče, jo. A pořád vidí takové to, a mi právě pobavilo, že sestřenka mi říkala, že naposledy jsme si volili šli do kina, tak jsem se zasmála tomu, že máma by tomu nevěřila, že? A
2: jo.
0: Potom, když viděla ty první obrázky a ty pláže a podobně a třeba i město, tak
2: a to, že je to tam ještě luxusnější než u nás, že?
0: Jak kde?
2: No jak tak kde, jasně, myslím. Ale myslím ty rezorty a podobně.
0: No.
2: Tak internet asi mají, předpokládám.
0: Jak kde? Takhle, myslím, že na těch apartmánech, jo, no.
2: Super, víš, co by bylo super, kdybychom to mohli jet zkontrolovat. Mm-hmm. Že bychom tady nehlásili, že jedeme na Bali zkontrolovat, jestli tam jede internet.
0: No, už jsem jí stokrát řekl ne, nasedli, tak ona ví, no.
2: Nasedli bychom na letadlo a vysílali bychom z Bali.
0: Ale jediné,
2: to bylo super.
0: Já už jsem říkal, že to asi už je jediná věc, jo, ale to jsme se shodli na tom se sestřenkou nechápala. Oproti tomu létu, co jsme měli tady, tak tam měli vlastně v uvozovkách studený odchov, protože tam je v průměru nějakých těch 28-29, jasně, že občas prší nebo vlhkost, ale prý se to nedá vůbec srovnat s tím, co bylo tady, že?
2: No, tady to bylo husté. Tady jsme byli jak na upečení na Bali.
0: No, přesně. Moře.
2: Bez moře, takže prosím vás, možná to prosadíme, protože v říjnu nás čeká moderátorský maraton, tak potom bychom mohli odjet na Bali.
0: Ale já nechci za moderátorský maraton trest, tak ať mě pošlou třeba za Jirkou do Finska, do sauny. S Jirkou tam budu, to je náš rejža, který následuje na dálku.
2: A do Finska bys letěl, jo?
0: Co?
2: Do Finska bys letěl, jo?
0: To kdyby to bylo pozvání.
2: Jirko?
3: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
12: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství klauna Nešiky a Zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
3: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
13: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Za 3:30 Lenča Líšková.
1: Radim se myslel Bednář.
0: A na druhé straně vy, posluchači Rádia Čas, dneska si hrajeme na velkého bratra a sondujeme.
1: A s kým jste si naposledy volali a o čem jste hovořili? Mimochodem, kdo vymýšlel tuhle otázku?
0: Já.
1: No, to je taková jako zvláštní otázka, nezdá se ti.
0: Ne, povídej.
1: No ne, tak jako, že vlastně, víš...
0: To je úplně stejné, jako když se občas ptáme, co jste naposledy hledali na internetu. Lidi ti stejně řeknou, co chtějí.
1: To je vlastně pravda.
0: Většinou se dělají dobří nebo tak. Jo.
1: Nebo poslední fotka, kterou jste vyfotili, to je taky vždycky dobré.
0: Jo, někdy ji pošlou, někdy popíšou, no přesně taky to tam máme. Tak sválně, co Libor, jo?
2: Krásné dobré ránko. No komu jsem volal naposledy? Nejraději bych tak chtěl říct, že jsem volal Ráďovi a popřál mu k dnešnímu svátku, ale nemám telefonní číslo, takže takové ty klasické domácí vysvětlování, co zítra koupit, respektive dnes ponoční k snídani.
1: Yeah.
2: Takže hezké ráno, Libor.
1: To znělo trochu jako, že Libor chce tvoje telefonní číslo.
0: No, myslím, že Libor, protože znám jeho WhatsAppovou komunikaci, je zadaný. Je zadaný a myslím, že už má doma 15 let partnera, takže tam to...
1: Takže dostane doma CRS.
0: Takže 7:39. Nejvyšší čas na Milana, mimochodem za chvíli se doufám pobavíme víc, protože víš, nevíš, datem 25.8. chystá kolega Martin Fabík.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Úterý bude příjemnější než den předchozí. Případné destrukční události budou mít ostré hroty zaoblené. Den pak přinese soustředěnou a odhodlanou energii. Bude se nám dařit tam, kde je potřeba jít do hloubky a vyřešit složitější témata. Projevit by se přitom měla naše vnitřní moudrost. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři vehementně předvedou svou nezávislost. Blíženci vyřídí důležité hovory a váhy najdou shodu v partnerském vztahu. Štíři promění možnou překážku ve svou výhodu. Ryby pocítí silné pocity štěstí a radci svým zákrokem ochrání rodinný rozpočet. Lvi si upevní profesní i společenské pozice. Berani zvolní své tempo a střelci najdou řešení svého problému. Býci zaznamenají ve svých záměrech praktický posun. Pany dotáhnou rozdělanou práci a kozorozi zúročí své zkušenosti. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
3: Radím a

0: Pohodové dobré ráno. Rádio Čas s vámi, hity, které milujete. S námi ve studiu Martin Fabík. Marťo, krásné ráno.
1: Krásné ráno, ahoj.
0: A já to prostě jako musím říct, že jo. Než se zapli mikrofony, tak Marťa přišel do studia a říká, mně včera nebylo moc dobře.
1: A sakra, no Marťa nebylo, no.
2: Marťa se vykakal z podoby.
1: Ještě právě ne.
2: Ještě ne? Jo, ty máš ucpávku.
1: Ano, mám ucpávku,
2: ale přesně já nevím, myslím, že ucpávka je vždycky lepší než právě ten přímý jakoby průběh,
1: no,
2: protože
1: nevím.
2: Jo, jo.
1: Lepší jak kdy? Je podle mě jako, že
2: Marťo, potom ta úleva, no. Ta úleva potom.
0: No. Bože můj. No, ale prosím vás tady, abychom neprobírali jenom Marťovi ucpávky. A jde o to, že říká, no, mě bylo jako včera trošku špatně a já říkám, a co jsi snědl? A teď jsem si myslela, že snědl něco jako špatného, jako zkaženého, že jsi dal třeba těstoviny, nevím, a to pesto tam nebylo úplně OK, tak prosím tě vyjmenuj. Budeme teda říkat řetězec rychlého občerstvení.
1: Ano, přesně tak.
0: Ale vyjmenuj, co jsi měl včera k večeři.
1: To byl spíš oběd. Já jsem odsud odjel a koupil jsem si 6 hamburgerů, 2 snackrepy a doma jsem si dal perník a hranolky. Takže dohromady všechno to kombo.
0: A pak jsi udělal co?
1: Pak jsem si dal ještě kolu a dal jsem si horkou vanu, takže jestli si chcete jako společensky unavit a i fyzicky, tak doporučuji tady tenhle tu kombinaci.
2: Já nechápu, a z čeho ti bylo zlé?
1: Já trochu tuším, teda
2: já trochu takhle
1: tuším.
2: Papám vždycky, když mám nervy, a nervy mám každý den v poslední době, takže...
1: To je po dlouhou době, tak jsem jedl jako no.
0: Mně se líbilo, že jestli se chcete společensky unavit, já bych třeba pro společenské unavení doporučovala nějaké víno, drink nebo panáka, ale ne 6 hamburgerů, snack wrapy a...
1: No ale v tu chvíli to bylo strašně dobré prostě.
2: Lenča ještě tak naivně, mi se líbila ta Lenča. Ty jsi mě vzít ten hamburger a potom se dopapat zeleninu, no. Já říkám, normálně.
1: Jako tam je maso, víš?
2: Já jsem se, že žertuje, že ty jsi to myslel vážně.
0: Ne, tak, ne? Tak protože když sníš jednu takovou věc, no? Protože co si budeme, to samozřejmě...
1: Je to návykové, ano.
0: No, není
2: ne, počkej,
0: to úplně...
2: teta bude mít teď
1: přednášku. Tak prosím, řekni.
0: Takhle, já to řeknu kulantně, jo. Není to úplně nejzdravější věc na celém širém světě.
2: Je tam okurka je zdravá.
1: Kečup taky, to
0: je
1: zrajčák.
0: Je tam jeden plátek kyselé okurky, na kterou nikdy nikdo díky jejich reklamě
2: mléka, sýr z mléka, ano. Mléko vápník dál.
1: A maso?
2: Maso dodává bílkoviny.
1: Proteiny. Houska je z mouky, z pšenice, z čistých polí, takže...
0: Prej, halo.
2: Můžu ji vypnout?
0: Ne!
1: Koho?
0: Tak vy byste si normálně vystačili.
2: Hele, no, myslíme, že si nikdo nevidíme do hlav, takže občas je to takové. Nejlepší je, když já mám tohleto, teda Marťův syndrom, jak ty říkáš, když to máš to výčitky. Mně se líbí, jak já se vždycky projdu po svém pokoji, jakože to je ten pohyb potom, jo, jakože jo. Si řeknu tak aspoň něco, no. Ještě? Klidně pokračuji.
0: No takže prosím vás, takže když si chcete dát tady takovou věc, zdravou, jo, tak je dobré si dát jednu a ne 6. Ale a pak se dojíst něčím jiným, něčím zdravějším.
1: To je jak čipsa, jak si dáš jednu čipsu, tak musíš dál a dál a dál.
0: Aha, tak počkej, teď jsi mi to vysvětlil, to chápu, protože já to znám. Čipsy já znám.
1: Jo?
0: Ne, bramborové ne, a teď jsem objevila něco, čemu se říká cizrnové čipsy. Mají normálně cizrnové čipsy, ale to je, já to nejsem schopná zastavit, když si to koupím.
2: A oni jsou zdravé, dva druhy, cizrnové a čočkové, to nějakých těch 30% tuku méně, že jo? No, jako
0: Oni se chvástají, že o 50% tuku méně, Lení? Ale jako ne.
2: A proč si nedáš jenom jeden čips a potom se nebudeš mrkvičkou?
1: Nebo ovocem, přesně tak.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Tak teď už ofiko, proč tady... Pan utlačený přišel, Martin Fabík bude se ptát.
1: Tak jdem na to, jo. Dnes by měl narozeniny tento slavný herec, který se proslavil hlavně jako první filmový James Bond, ale hrál také například ve filmu Past po boku Catherine Zeta-Jones.
0: Sean Connery.
1: Víte, kolik měl roku, když umřel?
2: No,
0: on už umřel?
2: Ano. On byl ročník 30 a měl hodně přes 90.
1: Měl rovných 90, když umřel.
0: Aha.
2: Uznám.
1: Dobře, super.
2: Uznáš?
1: Prosím? Ano, uznávám, ano. Chtěl jsem dát možnosti, ale byli jste rychlejší, nevadí. V roce 1835 vyšel v novinách New York Sun první díl jednoho z nejslavnějších novinářských podvodů. Čtenáři tehdy uvěřili, že na měsíci žijí okřídlení lidé, modří jednorožci a dokonce bobří chodící po dvou. Víte, jak se tomu to říkalo?
2: Jak uvěřili?
0: Tam jsou, ne, ti bobři?
1: Jo, jsou, no tak.
2: Máš špatné informace, Marto,
1: teda nemám špatné informace.
2: To ti neuznáme.
0: To vidíš na těch záběrech vždycky z toho měsíce, jak z toho kráteru vyleze bobr.
2: A říká, ahoj!
1: Ahoj, no takže, já mám na možnosti, jo? Byl to buď za A velký lunární podvod, za B měsíční iluze, za C lunární legenda.
2: Já se přiznám, že jsem o tom nikdy neslyšel. Já jsem já pár nachytávek slyšel, pomsta, třeba špagetové stromy, BBC a podobně. No.
1: Špagetové stromy.
2: Takže přiznáme, že nevíme, ne?
0: Dokonce, že je i náboženství špagetová.
1: Ty prdě. No.
2: Hele, ať zas netypujem, nevíme.
1: Je to velký lunární podvod.
0: To jsem si myslela.
2: Mně se víc líbil velký lulární podvod, ale ten by byl o ničem. Jo, dobře.
0: Prosím, další otázka.
1: V roce 1270 zemřel francouzský král Ludvík IX. A na trůn po něm nastoupil jeho syn. Víte, kdo se stal novým francouzským králem?
2: V té době ne. To je jako 13. 14. století, to ne.
1: Tak možnosti, jo? Filip III. Smělý, Karel IV. Sličný nebo Ludvík X. Zádumčivý?
2: Dáme sličného.
0: Tak jo, souhlasím.
2: Smělý, ten první.
1: Ten smělý, přesně má.
2: No, ale to je, to nevíme prostě, nevíme.
1: No, to je těžké, já to znám ten pocit, no.
2: No, ale my dáváme otázky, které by člověk měl vědět.
1: Ano. Tak to byste taky mohli vědět.
2: A ne, kdo nastoupil po panovníkovi v 13. století.
1: No, tak, ale já to musím taky trochu nějak vrátit.
0: A Marta říká, to byste měli vědět.
2: To je když někteří chystají, když nevíš, že to musí vrátit. To je vždycky jako špatný
1: základ. To není pomsta, to je tak jako...
0: To je malá pomsta, že to byste měli vědět.
2: Ale já vím, proč to je. Marťu tlačí burgery.
0: Je to tak?
2: Ano, přesně tak.
0: Ale když sníte hodně burgerů,
2: tlačí mu na centrum
1: ano,
2: dobra.
1: Centrum, ano. No, dobra, jo. No, ty brďo. Tak pokračujeme dál, jo. V roce 1825 vyhlásila jedna jihoamerická země nezávislost. Víte, která to byla? Za A. Uruguay, za B. Paraguay, za C. Bolívie.
0: V kterém roce?
1: 1825,
0: tak
1: nedávno.
0: Tak vím.
1: Přesně to víš?
0: Já nevím, Bolívie.
2: Bolívie dáme.
0: Bolívie. Tak je to Uruguay.
1: Ano, Uruguay.
0: No, já jsem to myslela.
2: Já to nebudu uznávat.
0: Ale já
2: boha,
0: si to jako... chci uznat, já jsem řekla Uruguay.
2: Anča jako druhou řekla Uruguay.
0: Chcete to být milionářem? Otázka za 10 milionů.
2: No, jako,
1: to asi budete vědět.
2: Borák pan Čech, kdybys tam byla teda. No.
1: Dnes má taky narozeniny slavný americký zpěvák, herec, hudebník, který se proslavil hitem Achy Breaky Heart a zahrál si také v seriálu Hannah Montana. Víte, o koho jde? A zároveň je otec velmi významné zpěvačky, no, která má stejné příjmení.
2: To je její otec.
0: No, to je její otec.
1: Ano, jak se jmenuje?
2: Cyrus.
1: A křestní jméno?
0: Billy
2: Ray Cyrus.
1: Ano, přesně. Super.
0: Tak, na to, že jsem neviděla ani díl, tak dobrý.
1: Teďka půjdeme na znělky seriálu, jak je v oblibě.
0: Jo, znělky seriálu miluju.
1: Tak jdem na to. Poznejte seriál, ano?
0: Ano.
1: Mám to připravené, nebude to tak dlouho trvat, nebojte.
2: Survivor.
1: Pokračujte ještě v přemýšlení dál.
2: Xena?
0: Ne, to není, počkej.
1: To je seriál.
0: A není to Survivor?
2: Ale že používá Survivor něco podobného. Americký minimálně.
0: Ale známe to, to známe.
2: Ale je to takový nějaké historické období, ne?
0: Ne.
2: Tohle jako současné?
1: Vrací se do historického období, ale ten seriál je z 2000+.
2: Tak ještě zkusíme Hvězdnou bránu, ale jinak nevíme.
1: Jsou to odložené případy.
2: Tohle?
1: Oho. Ano, z nějakých odložených případů.
2: By tam chyběly už jenom Amazonky.
0: Ale
2: jako
0: já ty detektivky neznám, já nekoukám na ty detektivky.
1: No, tak tohle a to budete vědět, to si můžeme potom dát společně aj.
2: 2,5 chlapa.
0: Ano.
1: Tak to bylo jednoduchý. Teďko zkusíme toto, to asi budete vědět taky. Když možná tohle nevím, uvidíme, jestli jste to sledovali nebo ne, to ještě musíme trošičku počkat, chvíličku nastavíme.
2: Ježíme, ahoj, zdravím, za oknem je Aleš, který přišel teď na směnu na 9.
1: Tak.
2: Jo, nešlo? No, máš ne, reklamu zase,
1: mám reklamu,
0: protože
1: no.
0: Na YouTube je teďka víc reklam, než...
2: To je česká věc. Ten, kdy se vrátí. Pojišťovna štěstí.
1: To jsme mohla aspoň chvilku nechat hrát.
2: Tak to nechám hrát chvilku.
0: Tak jo, necháme to hrát. Ale to bychom si mohli pustit, to tenkrát jelo úplně extrémně.
1: To jelo hodně extrémně a poslední
0: to
1: asi...
0: To bylo úplně, to je Petr Kolář, ne, to zpíval. Mm-hmm.
2: A Machálková,
0: no.
1: Ještě poznejte film, jo, podle hlasové ukázky.
0: Mm-hmm. Den, kdy se láska vrátí.
4: Moje všechny dělníky, co seženeš, základy dej vykopat tamhle. A od té palmy povede dlouhá alej s fůrou soch, bude se jmenovat dlouhá alej s fůrou soch. Tamhle budou zahrady s olivovými
0: Lego příběh.
4: Svátečními vrbami, jo. A tam bude palác, oslnivý a nádherný, s obrovským nádvořím, kde bude plno tanečnic.
2: Počkej, není to v hlavě?
1: Mm-mm. To je starší film, ale odehrává se v Egyptě, kde tam byla jedna carevna.
0: Asterix a Obelix.
1: A víš, ten název přesný?
0: Asterix a Obelix.
1: Mise.
0: Kleopatra.
1: Přesně tak.
2: No tak.
1: Neznáš rádio vůbec?
2: Ne, to mě míjí tyhle ty věci.
0: Já jsem to neviděla, ale normálně to na mě působilo, jak, co jsem to říkala jako první?
1: Lego.
0: Lego
1: příběhy. Lego příběhy.
0: Tak tam viděli jste jako... Lego příběh?
1: Neviděl.
0: Výborný. Výborný, doporučuji pro dlouhé zimní večery.
2: Dneska máme opravdu filmové okénko. No. Martě, je to všechno?
1: Jo, je.
2: Bylo nám ctí.
0: Je.
1: To je krásné.
0: Pojď ještě na štěstí, jdeme to otrsat.
2: Ano, jdeme to otrsat, už tě vidím. To pojď, pažit, no, pojď.

0: Dneska jsme si to, jo, promiň, máš myšlenku, no?
1: Ne, já jsem jenom chtěla říct, že to bylo boží.
0: No super, tak si to řekni.
1: Tak bylo to boží, tak jsme zavzpomínali na pojišťovnu štěstí. To byl legendární seriál, to byl první z těch seriálů, takových těch jako opravdu výpravných, českých, krásných.
0: Potom už jako to trošku tahali, jako ty první díly byly fajn a potom
1: jo,
0: už to
1: pak
0: natahovali.
1: Už, no, pak už to natahovali, protože to bylo úspěšné.
0: Já mám pocit, že to byl první úspěšný zářez na Nově. Jako ano. Takový jako ano. Vážnější, kdy fakt jako se lidi toho chytli. No.
1: A úžasná paní Kekulová, Alenka byla, Antalová.
0: Ano, a Mirek Etzler, že jo, to byla ta hlavní.
1: Jo,
0: ta
1: a Vojta Kotek, debut Vojty Kotka.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: V seriálu.
1: V seriálu, ano.
0: Ve
1: ano,
0: filmu
1: ano,
0: to mám ano. Pocit, že byl nějaký film Únos, nebo tak se to nějak jmenovalo a to si tehdy pamatuju jako zákulisí natáčení, tak jako říkal 12-letý, 13-letý, cípísek, dívej se, jak to skvěle zahrál.
1: A teď si vím, že Vojta Kotek kam to až dotáhl, budou další zrádci.
0: No a, no a kromě toho taky pan režisér a pan herec a podobně, no.
1: A
0: barák má a farmu stavěl, no, dívej se na to.
1: A má i dítě, ne? A manželku?
0: Jo, a to se tak hezky drží v soukromí, to se mi no, líbí, no.
1: No. No. Tak to moc soukromí nebylo, když jsem mi viděla v televizi pořád.
0: To bylo za penízky, to je něco jiného, jinak soukromí, ano,
1: přesně. Nebo v upoutávkách ano, minimálně, jo, jo, tak jo. Když jsem koukala na zrádce.
0: A tak když jsme u toho, já si přiznám, že třeba jako vnímám, drbeme, ne jako znám,
1: jo.
0: Jako vnímám,
1: drbeme,
0: tak zrovna bych nečekal, že přijme tu jako farmu. Jako
1: jo,
0: právě, jako
1: já to... taky ne.
0: Mm-hmm.
1: Já musím říct, že to na mě taky tak nějak působilo, že jsem si říkala. Zrovna, jo.
0: To, on to má takové napolírované, všechno takové kvalitní, když ho srovnáš jako s jeho kamarádem a... Ježíš, ne, a dost. A dost.
1: My drbeme.
0: Ježíš,
1: ne, řekni to.
0: Nikdy nevíš, kdo tady přijde a proboha, ne, ne. Já obdivuju všechny, kteří
1: Jirka
0: se...
1: Mádl?
0: Ne.
1: Ten je skvělý.
0: Ne. Oni jsou souputníci v Česko, soutěž Česko.
1: Kuba Prachař,
0: no.
1: Tak ten to měl takové divočejší.
0: Ten to má takové.
1: Ale divočejší. Zase bylo na co koukat v tom bulváru, mm-hmm. Že? Ono přece jenom, když někdo prostě je takový klidný,
0: jo,
1: tak není
0: co? Pardon, já jsem nemyslel tohleto, to byl privátní sféru, ale vlastně jakoby ten pracovní život, že jo? Protože jo. Kuba to má takové třisk, buch, prásk, jo?
1: Jo.
0: Zatímco ten Vojta takové la, la, la, la, la.
1: Ano, Vojta má takovou jako přirozenou, já nevím, eleganci.
0: On
1: nebo...
0: má feeling 19. století trošku.
1: Tak. Mm-hmm. A podle mě právě mu ten hradní pán díky tomu jako velmi sedí v těch zrádcích.
0: Jo, bože můj, jsme hrozní.
1: Ale víš co, já se normálně, fakt se bojím toho, že sem někdo přijde.
0: Jo. A budou vědět.
1: A budou vědět.
0: Vy jste o nás mluvili na Relaxu.
1: Jo, přesně.
0: Ano, a televizi Relax. V záznamu jsme viděli vaše ranní vysílání a podobně. No. Ale nikdy jsme nešli úplně jako, že bychom, hele, pokud nepřijde Mariah Carey.
1: Teď jsem chtěla říct, nikdy nesmí přijít no, Mariah Carey, no. Protože ta jako...
0: Ta by se s náma moc nebavila.
1: Ta by se s náma vůbec nebavila. No.
0: Lenča s ní má nějaký problém.
1: Ale tak ona by sem ani nedošla, že? Takže...
0: Tak jo, já jenom připomínám, že se vás dneska ptáme, s kým jste si naposledy telefonovali, případně jako jestli naznačíte proč. S Evou, teda Eva píše poslední telefon s přítelem, řešili jsme můj zdravotní stav po operaci. O, nic moc, Evi, foukáme na dálku a vůbec všechny marody v nemocnicích. A že vás známe a máme, takže máme rádi a děkujeme i všem týmům.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alze.

kontakt, dostanete profesionální míchadlo Dex zdarma. Mega akce ve stavebninách Dex platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dex zdarma. Více na dex.cz.

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Znojemsku na silnici v oblasti Hluboké Mašůvky. Stala se tady nehoda osobního auta. Situace je bez zranění. Dále buďte opatrní na dálnici D46 na prvním kilometru směr Brno. Kvůli pracím a údržbě zeleně může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: Vás vítá Martin Fabík. Penzijní spoření už bude výhodnější hlavně pro mladé lidi, které má i více motivovat. Lidem do 29 let se zdvojnásobí státní podpora na 40% z vložené částky. Mladí si navíc budou moci do 36 let jednorázově vybrat třetinu naspořených peněz, aniž by přišli o státní příspěvky nebo museli sumu dodatečně danit. Novinka naopak sníží poplatky penzijním společnostem a do 10 let úplně zruší staré typy fondů.
1: Morava aktuálně.
0: Památkově chráněný dům u Anděla v Novém Jičíně brzy nabídne nové bydlení. Dva byty teď čekají na kolaudaci a poté budou připravené k nastěhování. Více nám řekla mluvčí města Marie Machková.
2: V měšťanském domě u Anděla na Masarykově náměstí v Novém Jičíně vznikly dva nové byty. Město je nechalo vybudovat v dlouhodobě nevyužívaných a schátralých prostorách budovy. Stavebníci původní plochu o velikosti 200 metrů čtverečních rozčlenili na dvě bytové jednotky. Jedna má rozlohu 96 a druhá 106 metrů čtverečních. Po jejich zkolaudování je nabídne město k pronájmu.
0: V Brně si řidiči na Mlýnském nábřeží budou muset dát pozor na nový dopravní radar. Silnice teď slouží jako objížďka kvůli opravě Fričajovy ulice. Platí tam 30, kterou řada řidičů nedodržuje.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české volejbalistky dnes čeká další důležitý zápas na domácím mistrovství Evropy. V Brně od 19 hodin nastoupí proti Ukrajině, která má o 2 body méně. Češky zatím vyhrály 2 ze 3 zápasů a ve skupině jsou druhé za Srbskem. Pokud uspějí, mohou si výrazně přiblížit postup do osmifinále. Dnes očekáváme velkou oblačnost a ojediněle se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách budou teploty kolem 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Abychom nezapomněli, tak s vámi fungujeme i na sociálních sítích, třeba Instagram a Facebook Rádia Čas. Jsme dneska společně s Lenčou obohatili o nové video nazvané Aspirin.
5: Mně se hodně líbí, myslím, že je ze života, doufám, že ne z vašeho.
4: Uhum. A tentokrát je to takové jako muži, ženy 1-0.
5: Ano.
4: Výjimečně.
5: Ano, výjimečně Ráďa měl navrh.
4: Za muže tedy.
5: Za muže, tak.
4: Posíláme do světa, pokud se vám bude líbit, díky za lajky, komentáře, za sdílení. Jinak dobré ráno, Moravo, a dneska se vás ptáme.
5: A komu jste naposledy volali a co jste s ním řešili?
4: Facebook, WhatsApp, pište, nahrávejte a mějte krásné úterý.

0: 25. srpnový den ve společnosti Rádia Čas, třeba že oficiální astronomické léto a pořád ještě prázdniny, dneska to spíš voní nebo bude podle předpovědi vonit tím podzimem, mi to vyhovuje, zjistil jsem jako, že toto léto opravdu nebylo pro mě. A takhle, budou ještě dojezdy, příjemné teplotní dojezdy, tak možná byste mohli pro příští sezónu, pokud už ne letos, stihnout nový trend. Je z Japonska a týká se japonských mužů, jo?
1: Aha.
0: Já jsem teda myslel, že to, nechci říct, že u všech, ale u některých je běžná záležitost, tak ne, v Japonsku prý začalo to jako nějaký nápad před 10 lety, dneska jsou kliniky plné. No a týká se to léta a mužů. Napadá tě něco?
1: Nějaké pocení třeba?
0: No, tak de facto souvisí to s pocením, no, něco se nechávají odstraňovat.
1: Oho.
0: To zásadní ne, díky
1: tak,
0: bohu.
1: Tak to nevím, co by si mohli nechat odstraňovat. Tak vlasy?
0: Ne, chlupy.
1: Prostě jako
0: ve velkém letí depilace nohou, dokonce k tomu přidávají i další místa, která se potí, i když jako jak znám Japonce, tak v podpaží prakticky ani chloupek a podobně. No, takže tak, to mi
1: já
0: tak
1: jim
0: jako
1: to
0: zaujalo. Jede se laserem, nejedou tak klasicky u nás, jako vydáváte na různých challengech a podobně, kde se to strhává tím voskem. Já se nemůžu nezeptat, byla jsi někdy na depilaci takové té, jak se u ní křičí, nebo zkoušela jsi nějaký ten stroječek, to prý je masová vražda?
1: Stroječek ne, ale depilaci jo a moc to těm pánům přeju.
0: Jak to myslíš?
1: no, protože ten tlak na to, aby dámy nějak vypadaly nebo nějak byly, tak je, myslím si, směrem k nám dámám jako velmi velký. A jako je to jsou strašně bolestivé procedury.
0: Za prvé drahé
1: a za druhé hodně bolestivé, takže když si to pánové vyzkouší na vlastní kůži, tak já tomu jedině fandím.
0: A co to je slavná brazilská, že jo? O té jsem slyšel legendy a podobně.
1: No.
0: A propo mě překvapilo, nepřekvapilo, jak Japonsko takové, ono jako ve znamení Panny, oni jsou takový jako detailisté a všechno podle řádu, tak teď byla velká kauza právě v rámci tohoto léta, ale je to oficiálně povolené, protože tam padaly teplotní rekordy, že už i strážci zákona mohli nosit krátké šortky, což jako jinak v reálu vůbec nehrozí.
1: Ano.
0: Takže tam jako udělali vlastně přelomovou změnu.
1: Dokonce i do firem místo obleku můžeš jít v šortkách. Mají tam na to teda nějaký návod?
0: Návod,
1: co můžeš,
0: vyhlášky,
1: a co ne?
0: Přesně tak, jo. A i tak se někteří ozvali, jakože to teda.
1: Ale velká věc, no. Jako. Šel bys na brazilskou depilaci?
0: Ne, protože pozor, párkrát jsem jako už díky tomu. Jenom vzkaz osobní. Marťo, to už je hodně dávno, jo? Díky tomu jsem přišel o pár možností, jako se poňuňat. Někdo si na to, ale já jsem přírodní odchov, Ježíši Kriste.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Ohalení ještě moc a moc v dalších týdnech a měsících uslyšíme. Do Edenu je čas, dnes je dnes 25. srpna, 11 minut po 8 a na rádiu čas s vámi Lenča a Radim.
1: Krásné ráno, no a podíváme se letem světem internetem do Kanady. Mám pro tebe v podstatě kvízovou otázku. Mm-hmm. Ano, představ si, že chováš želvu. Mm-hmm. Velkou suchozemskou želvu, jmenuje se Molly.
0: A já jsem viděl ten obrázek, ale vůbec nevím, o čem to bylo, no, pokračuj.
1: A Molly ti jednoho dne zdrhne. Mm-hmm. Jo. 2 týdny o ní není vidu ani slechu. Mm-hmm. Jak daleko Molly ušla za 2 týdny?
0: Takhle, je to taková ta Amálka, o které jsem říkal, že byla u té sousedky Jarky, anebo je to taková ta velká, co bývají na těch plážích, ta obrovská.
1: Není úplně obrovská, ale je asi takhle velká.
0: Je to macek.
1: No není to taková ta malinká, ta co menší, my tady míváme.
0: Dva týdny, jo?
1: 2 týdny, takováhle želva.
0: Ony holky dokážou překvapit, to znamená, buď to bude extrémně málo, že se ani nehlad, byla za barákem, to je první typ. A nebo mám jít tou druhou cestou? Nebo jsem uvažoval dobře, tou druhou cestou. Já budu odvážný. 2 týdny, jo? Hmm. Jako já jí moc fandím, ale já typnu 350 kilometrů. Už zase dělám Bolta. Usaina Bolta, cože? Já se to je pořád, mě to táhne do té Prahy.
1: Jako, já zase teď představila tu želvu, jak ty 350 kilometrů.
0: Ale oni dokážou překvapit.
1: Ona by nechodila, ona by měla nožičky jak vrtulky, že by musela takhle jít.
0: Já něco vyzkouším, jo? Promiň,
1: 350
0: ale,
1: kilometrů.
0: Ne, počkej. Mohla by.
1: Ne, nemohla.
0: Suchozemská želva ujít za 2 týdny?
1: Ano.
0: Za 2 týdny 350 kilometrů a teď pozor, no. To se ptám osobně, ale upřímně prosím, jo, to musíte zadat chytré inteligenci, protože na vám mažeme kolem huby.
1: A myslím, že když se ti napíše ta AI, napíše ti skvělá otázka, Ráďo, díky, že se na to ptáš.
0: Ne, nepochválila mě.
1: Jsi napsala?
0: Ne, takovou vzdálenost suchozemská želva za 2 týdny ujít nedokáže. Běžnou rychlostí maximálně tak jako v podstatě 1/4 kilometru za hodinu. Hmm. Aby ušla 350 kilometrů za 14 dní, musela by ujít 25 kilometrů každý den?
1: Rád želva. Je jo. To želva.
0: Ježíši Kriste, můžeš mi říct prostě tu částku a už se v tom nebabrat?
1: Jako. Želva si vzala batůžek a 25 kiláků za den dala. Hmm.
0: No.
1: Ne, tak bylo to teda o trošičku méně, ale na želvu dobrý ušla 20 kilometrů.
0: No,
1: našli vlastně, 20 kilometrů od domova a hodně se tomu divili. Jsou tam i nějaké teorie, že jí možná někdo kousek popovezl.
0: Ano, přesně.
1: Že
0: jí
1: třeba našel na silnici a popovezl ji někam do přírody, jako do trávy, ale nevíme to. Každopádně ji našli 20 kilometrů od domova. Naštěstí se našla želva i majitelka. Majitelka byla nadšená, želva se jmenuje Molly a bylo to krásné lásky, plné zhledání, plné chroupání mrkvičky.
0: Vydrž.
1: Ne.
0: Já zadávám a...
1: Tak, co tam ťukáš?
0: A teď se dozvíme, jestli čistě náhodou... jako halo? Já jsem napsala čistě náhodou, kdyby na nohou měla boty a v nich baterie, šlo by to. A umělá inteligence mi řekla, i s botami a baterkami je to bohužel stále nemožné. Víš co, jako halo?
2: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Nejvyšší čas na čerstvou várku horoskopů na Rádio Čas. Krásný den, hezké úterý. Jenom připomínáme s Lenčou, není to ledabilé úterý, nebo len tak jako je obyčejné úterý.
1: Je to tajné úterý.
0: No, a máme tak
1: tady, je len tak obyčejné. Ano. Je to tajné úterý, to znamená, že tady máme dva lístky na akci, kterou už jsme naznačovali a já myslím, že jsme ji naznačovali tak vehementně, že už modří vědí.
0: Tak přesně tak. Však se dozvíte zhruba kolem 20:30 na Rádio Čas a teď, co jsme slíbili, 25. srpnový den z pohledu astrologie. Já jsem pořád ještě neslyšel ani lvy, ani bíky.
1: Já vůbec nevím, co tam je.
0: Nervy moje.
1: Já to ani dneska nechci slyšet.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude příjemnější než den předchozí. Případné destrukční události budou mít ostré hroty zaoblené. Den pak přinese soustředěnou a odhodlanou energii. Bude se nám dařit tam, kde je potřeba jít do hloubky a vyřešit složitější témata. Projevit by se přitom měla naše vnitřní moudrost. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři vehementně předvedou svou nezávislost. Blíženci vyřídí důležité hovory a váhy najdou shodu v partnerském vztahu. Štíři promění možnou překážku ve svou výhodu. Ryby pocítí silné pocity štěstí a radci svým zákrokem ochrání rodinný rozpočet. Lvi si upevní profesní i společenské pozice. Berani zvolní své tempo a střelci najdou řešení svého problému. Býci zaznamenají ve svých záměrech praktický posun. Pany dotáhnou rozdělanou práci a kozorozi zúročí své zkušenosti. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Na páteční snídani přijde inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídat si budeme například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Slyšíte ty zvuky?
7: To nejsou rytíři z pohádky, to se do Ostravy ženou policejní koně.
6: V sobotu od 12:30 ožijí Komenského sady už 28. ročníkem mezinárodního setkání jízdních policií.
7: Čeká vás parkurové skákání, zrcadlový parkur, speciální policejní parkur i zábava pro nejmenší.
6: A vstup je zdarma.
8: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
9: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
8: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
9: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
8: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
10: KP Revital Ostrava.
11: Vaše práce,
8: vaše stopa.
11: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Krásné ráno, vlastně pohodový čas s rádiem Čas a děláte cokoliv, tak jenom taková malá ukázka, která doplní, pokud jste nás poslouchali opravdu od rána, to naše tajné úterý, že se vám odtajní velmi rychle.
2: To už je měla pravdu. Dodala mi odvahu a já jsem se vydal na cestu.
1: No, a to by mohlo stačit.
3: To by mohlo stačit. A pokračování bude 19. října v multifunkční aule v Gongu tady u nás v Ostravě. A je to samozřejmě Malý princ v hlavní roli Honza Cina.
1: Přesně tak. Tenhle ten úžasný a populární recitál můžete vidět ve dvou, tedy na vlastní oči. Samozřejmě, že v rámci teď už od tajného úterý můžete proto něco udělat. Takže linka je zablokovaná, voláte 77 66 12 800, Lenča určuje pořadí.
3: Já bych dala čtvrtý v pořadí, protože ta cena je opravdu krásná.
1: Důležité nám je říct, o co hrajete, takže ještě jednou připomínáme, recitál Malý princ v Ostravě nám bude stačit, 19.10. třeba, ale co pro to udělat teda?
3: Já přemýšlím.
1: Měla by to být srdcovka, je to krásná cena a podobně.
3: Měla by to být srdcovka. Kdo napsal Malého prince, tak to asi je jednoduché, ne?
1: Ne? Víš co? Jo? Zeptáme se, mě už zajímá i ta výslovnost tam pro mě, ale hlavně nás zajímá, my už to říkáme jenom teď tu otázku. Kdo plus tím, kdo napsal Malého prince? Ještě jméno autora budeme chtít. Rozuměli jsme si? Výborně, volejte právě teď.

0: Tajné úterý Rádia Čas.
1: No, linka Rádia Čas ještě taková rozkouřená, bylo to hodně žhavé, to volání posledních pár minut. Lenča a Radim, Rádio Čas, dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, Jitka.
3: Jitko, krásné ráno, proč pak vy nám voláte?
2: No, ráda bych šla na představení Malého prince.
3: A kam byste na něho zašla?
2: Do Ostravy, do Gongu.
3: A co k tomu ještě potřebujeme vědět?
2: Autora knihy Malý princ a to byl Antoine de Saint-Exupéry.
1: Správně to řekla.
3: A všechno, že?
1: A baví vás to, jo?
3: Všechno
1: vědět. Byla jste oblíbená u spolužáků? Co?
2: Ne, to...
1: Ne, že? Jitko, takhle, my vám to přejeme, ale je to nuda.
3: Jo.
1: Jo, je to nuda.
3: Vy jste věděla úplně všechno, ale vy jste byla tak stoprocentně připravená, že to já si teda nevzpomínám, že bych někdy takhle připravená byla.
1: Jitko, co vy a tenhle fenomén, třeba kromě recitálu, který uvidíte, i samotná knížka, bavila, nebavila, baví?
2: To je něco strašně úžasného, to dílo.
1: Mm-hmm.
3: Takže baví?
2: Je to krásné, je to moc hezké.
1: Jo. A od dětství nebo až dospělosti jste si ji našla?
2: Později až.
1: Rozumím, spousta lidí, včetně Lenči, to říká. My se vás ještě zeptáme a prosím vás, tento hovor se nepočítá. Sondujeme, s kým jste si naposledy volali a co jste řešili, samozřejmě obecně stačí, takže?
2: Já si myslím, že to bylo s partnerem a řešili jsme očkování kočky.
1: A takže kočičí lady. Počet kusů jeden?
2: Dva.
3: A jaké kočičáky máte?
2: No, my máme takové ty klasické kočky domácí, ale máme... 4měsíčního kocourka a 3měsíční kočičku.
1: A jaké bylo seznamování? Postupné? Nebo šli na to naraz? Nebo ještě se pořád nepotkávají?
2: Jo, oni jsou spolu.
3: Jo, že jste si je brali spolu?
2: Ne, každý z vás. To byla taková veselá historka, no.
1: Já se zeptám takhle. Můžu si tipnout, co je aktuálně ve vaší hlavě?
2: Zkuste.
1: Moc se ptají. Je to tak, že jo?
3: To je pravda.
1: Takže prosím vás, ta nejposlednější jste splnila. Užijte si výhru potom v říjnu a mějte se báječně. Brzy se ozveme, jo?
2: Moc děkuju. Hezký den.
1: Tajné úterý Rádia Čas.

0: Pohodové ráno, hity, které milujete, s vámi Rádio Čas a Radim Alenka.
1: My se vás dneska ptáme, s kým jste si naposledy telefonovali a co jste řešili. A protože jsi mi na začátku hodiny dávala kvíz, tak já ti dám taky kvíz, nebo takové jako zamyšlení. Si tady prolížím poslední vyúčtování od svého operátora.
0: Ano.
1: Já jenom připomínám, volám hodně, protože pravidelně jsem v kontaktu s rodinou, s rodiči a volám taky Marťovi do Brna, se kterým se občas koukáme na seriály, na filmy a podobně. Takže kolik mám na tom vyúčtování minut za uplynulý měsíc? A můžeš se číst, jak mého operátora, tak boční sítě toho měli málo. Takže opravdu je to krásně zaokrouhlené. Kolik minut?
0: Tak já bych řekla třeba 1000 minut.
1: 1000 minut, jo?
0: No.
1: No, takže tak, no.
0: Tak kolik?
1: Takže 8.
0: 8 minut?
1: 8
0: tak to je dobrý.
1: 8000 minut.
0: 8000 minut.
1: 8000 minut volání, no. Se svými blízkými, jinak jako já vlastně nic jiného nevyřizuju, no.
0: No, já bych nechtěla vidět to svoje vyúčtování na zase internet, protože já jak hodně jezdím a nejsem na jednom místě, tak se koukám třeba na filmy a na seriály přes mobil a myslím si, že tam mám jako nastreamovaných taky úplně moc a moc hodin.
1: Tak to jenom tak, ale my se neptáme na ten čas, protože to byste se dozvěděli, že řada z vás musí k terapeutovi, spíš jsme sondovali v ulicích Moravy a Slezska tady s kým a o čem to tak plus minus bylo.
2: Manžel koupil mi dovolenou.
3: Asi tchyně.
4: No, manžel teďkom na dovolené, jak jsme byli.
5: Šéf.
6: Asi můj přítel, tím, že mi koupil novou madrac.
3: S kamarádkou.
7: S manželem.
8: S manželem, tak asi s ním v práci.
9: Naposledy s

0: A ty moje plány byly delší, takže jsme nestihli ty její.
1: Dneska moje žena.
2: Jo, dneska jsem uvařil jídlo, tak to bylo za jídlo, za oběd.
3: Mamka včera.
4: Včera, manžel.
5: Kolega, že pokud se zkobědná víno, tak ještě ho obdržíme.
6: No, že dneska za mnou staví kamarádka.
7: Což mi připomnělo, já to jenom přečtu rychle Páju. Naposledy s bratrancem probírali jsme jeho zahradu a nakonec jsem se vetřela na návštěvu.
8: Mně se líbil ten, ta paní, jak říkala, že manžel koupil mi dovolenou.
7: Hned na začátku, no. No,
8: no tak a, to je jako nejhezčí telefonát.
7: A teď nevím, jako jestli to bylo oznámení, zlato, něco jsem ti koupil, no. Nebo poděkování, víš, jakože telefonicky si to
8: já,
7: říkají.
8: Já pořád tak čekám, že se by někdo zavolá, zatím teda nic, no.
7: No počkej, a to slavné. Slavná saxofonová výprava nebude?
8: Jaká saxofonová výprava?
7: Byl to saxík? No, do Londýna.
8: Jo!
7: Jo, takhle, jo.
8: Z toho nějak sešlo.
7: Aha, si za Jožinem. Ježíši Kriste.
8: Jasné.
7: Tam byl příslib prodlouženého víkendu v Londýně, bo partner si musí koupit saxofon. Je to tak, nebo takhle, byl to jeho sen.
8: Nebyl, myslím, že to nebyl Londýn, to byl myslím Manchester, ne? Nebo...
7: Jo, takhle, tak pardon, tak Velká Británie.
8: Velká
7: takhle.
8: Británie, mm-hmm. Ano, ano. A já jsem měla takovou touhu a říkám, prosím tě, vem mě někam, a to už říkám dlouho, vem mě někam na víkend. A ano, a Marťa se ke mně otočil jeden večer a říká, lásko, splním ti přání. Mm-hmm. Našel jsem na, já nevím, bazar saxofony.cz inzerát, že nějaký pán prodává saxofon v Manchesteru v Anglii.
7: A byla dokonce jako nabídka, že by se u Joži mohlo i přespat.
8: Ano, pak jsme zjistili, že pán se jmenuje Jožin. Aha. A že říkal, že má volný gauč, že bychom tam mohli přespat. Takže představa ideálního víkendu romantického pro mě byla u Jožina na gauči.
7: Tak jo, ono to tak jako, že vždycky se to tak jako nějak skončí u nás, jo, ale tak ptáme se vás, díky moc, dneska to žije ve velkém, ještě jednou WhatsApp číslo.
8: 7766 12 800.
9: Naladit, zesílit, nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas. Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
10: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
11: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na faze.cz.
14: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
15: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Pohodové ráno, s vámi Rádio ČES, radím Lenka, hity, které milujete, a Ráďa se tak tváří velmi, velmi zamyšleně.
2: Zvedni ruce. Tak, dobrý, nic. Nejsi šik. Škoda.
1: Šik?
2: A tak hlavně, že se cítíš pohodlně.
1: Nejsem šik? A jak to, že nejsem šik?
2: Já jsem se koukal na věci, které jsou zrovna v módě, a co zrovna letí.
1: Jo, takhle.
2: A je to jedna z věcí, jako já zkousnu všechno, nejsem ani žádný žbrblař, ale s tím jsem se moc nepotkal, ale jako prostě pokud jako chcete být úspěšně na těch sociálních sítích nebo na těch molech, nebo mezi holkama, jako že jste in a šik, tak prosím vás, jsou to výrazné, ale opravdu velké náramky, jo, zlato, stříbro ideálně, jako nějaké obroubené, ale to nejpodstatnější. Máte je v podstatě přes rukáv. To znamená košile. To znamená halenky, svetru a trička.
1: Jo, to už se dřív nosilo.
2: Já vím, že se to nosilo, já říkám, co je trend lení.
1: Ano, tak já nejsem trendy, protože nemám
2: trend
1: ani rukáv.
2: Trend jsou občas džíny a nosily se v 19. století, tak.
1: To je taky pravda. Já trendy nejsem, já nemám ani náramek, ani rukáv.
2: Tak ten máš zatočený, to mám strašně rád mimochodem. Já neumím nosit košily jako s dlouhým rukávem, takže já vždycky jako dělám žbrm, blm, žblm.
1: Tak. No, takže toliko k modním trendům.
2: A propos, podlehla jsi někdy nějakému? Jako opravdu třeba i v době dospívání, jo? Já si pamatuju jako začátek nebo kousek 90. dokonce ulítávali zvonáče, to mě minulo a
1: jo,
2: vždycky jsem je chtěl.
1: Zvonáče jsem měla.
2: Batikovala, skupovala se něco batikovaného,
1: jasně,
2: takže
1: jasně.
2: Jako bylo tam něco jako takové záchvěvy.
1: Jo, a asi dřív jsem podléhala trendům, ale to bylo v té pubertě, kdy se kupovala ta bravička, kde prostě vždycky něco frčelo a všichni jsme to chtěli vyzkoušet.
2: A oversize pánské košile a vlastně dřevorubecké, ale nosili je holky, jo?
1: Taky.
2: Takže taky můžeš odškrtnout.
1: A taky ještě takovou košili mám, ono to zase vrátilo do módy.
2: To pořád jede dokola stejně, jak říkala Lenča, vždy to už se nosilo. No.
1: A ty si podléhal modním trendům, měl jsi někdy něco úplně jako šik, šikézního?
2: Nehrozilo, no, já takhle. Velkou část mého života nejpodstatnější bylo, jestli je to šik, ale jestli se do toho vejdu.
1: Aha, takže jsi nenosil takové ty kalhoty, já vím, že za nás to hodně frčelo, takové ty volné kalhoty, které byly do půlky zadku. Jak to pořád padalo. Pamatuješ si to?
2: Jak jdou vidět trošku ty trenýrky.
1: No,
2: a podobně,
1: jasně,
2: no.
1: Jasně. Uh-huh. A pak se ten člověk nebo ten klučina rozběhl na tramvaj a už to bylo dole.
2: Já myslím, že se musí nějak tak dělat. Dokonce jsem je viděl, jakože vlastně ten kousek trenýrek je tam našitý, jestli mi rozumíš,
1: no to
2: jo?
1: Až
2: jakože
1: potom.
2: To je podobně. Ano, protože ty dnešní, to by mohli běžet maraton a pořád jim to drží,
1: tak,
2: což nechápu.
1: Tak,
2: ano,
1: no. Takže to bylo za nás.
2: To bylo handmade, ano, teď už vám to vyrobí z té firmy, ano.
1: Ale ono zase na druhou stranu je pravda, že to, co bylo za nás, my to, už to ani nemusíme tak říkat, protože to se stejně všechno vrátí a vrací a pořád se to točí a motá.
2: A to je ta hlavní pointa. Takže buďte šik, nebo buďte absolutně v pohodě, hlavně to, co máte na sobě, a se v tom cítíte na jedničku. Radio Check.

0: Za 9:05, krásné vlastně už dopoledne a to už v režii kolegy Aleše Šklubala. Ali, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Ahoj.
0: Ali, teď jsem zapomněl, my jsme to dneska řešili mimo záznam několikrát s Lenčou, takže jsi to nemohl slyšet, pokud si nás poslouchal, ale ty jsi jako velký sportsman a podobně. A hodně běháte se ženou, jenom jako v rámci široko daleko dalších jako lákadel, my často zmiňujeme i ostravský hangár, jo? Což je lezecké centrum, základna i v Brně, v Ostravě taky velká. To už jste dobývali, alespoň místní
2: pistro? Já se bojím výšek, já vylezu na žebřík a takhle se klepu. Jo.
1: A je to vám podobně.
2: No, mám jako takové špatné, výšky ne.
0: Tak možná tip na zážitkový dárek pro tebe nebo pro vás, a pokud jsem pochopil dobře, tak ať už absolutní začátečníci, tak velcí profíci tam mají velké výzvy. Takže...
2: Ale je tam dobré kafe, jak jsem slyšel, je tam herní zóna, takže taky bych si to užil.
0: Ano, tak tímto zdravíme, protože nás tam poslouchají, a teď už budeme předpovídat. Protože Ali dneska nás potěšil takovým fenoménem ranní dvojky, vajíčkem s překvapením.
1: Ano!
2: A které milujete.
0: Pozor. A já jsem si říkal, že by to mohl být takový vzkaz, dejme tomu, pro příští měsíc.
1: Dobře.
0: Prostě co tam objevíme, tak to bude symbolizovat náš příští měsíc. Můj a Lenčin.
2: A hlavně, já jsem se, že téma, jo.
1: A hlavně rádě dostal kinder vajíčku, protože slaví svátek.
0: A Lenča prostě dostala vajíčko.
1: Prostě dostala.
2: Všechno nejlepší.
1: Aby mi to prý nebylo líto. No, tak.
2: Ty máš svátek, Helenka dostala.
1: Tak co tam máš? Takže to určuje náš měsíc, jak bude vypadat.
0: Společně, ano.
1: 3, 2, 1.
0: Teď otvíráme.
2: To jsem jak pohádce u Popelky.
0: Tak pozor. Pozor.
2: Zatím vidím něco červené.
0: Já tu mám.
2: Wow.
1: A to dobře.
0: Já jsem asi nosorožec.
1: Já jsem malá mořská víla.
2: Tak to už vidím, jak máme téma.
1: Já mám ploutev. Já budu mít ploutev.
0: Ale to je čutí, to je, dívej, to jsou jako si tamto, to je nosorožčí rodinka.
1: Ale krásné. Tak to je rozkošné.
0: Mm-hmm. Tak co?
1: Rádě má nosorožčí rodinku.
0: Je to o postavě, nebo je to o... Ne, jsou roztomilí, já doufám, že to bude měsíc roztomilosti je třeba. Ale něco jsi tam měla ty?
1: Já mám tady malou mořskou vílu, ale nejde mi tam zasunout ploutev. Počkej, už to mám.
2: Už tam má.
1: Dívej, ale jak dobré. Ty jsi koupil dobré hračky, ty jsou skvělé. A
0: malá mořská víla Lenči vypadá trošku jako drag queen, ale jako jo, čeká.
1: A co to znamená, že teda mám malou mořskou vílu?
0: No tak o co
1: ten příští nemůžeš měsíc.
0: A podobně. Hele, tak jako dobrá. Ten příběh je takový, že si vlastně splnila velké přání, že jo? V rámci své velké lásky a podobně.
1: Ano, ale potom se z ní stala pěna mořská.
0: Tahle vyslovila. Hodně výrazná teda.
2: Ty si vyslovila velké přání, že tady máš tolik, že by si tolik těch postaviček, že by si na to potřebovala zvláštní
1: já
2: poličku.
1: Já si myslím, že za chvilku začneme vyřazovat a vyhazovat, ale nevyřazovat.
2: Tak kdyby měl někdo zbytečnou poličku, že jo, doma, tak nám
1: ale
2: tady šekne.
1: Jo, kdybyste chtěli, ano, tak můžeme dodat nějakému malému dítku spoustu figurek.
2: Jo,
1: ale
2: to by bylo fajn.
1: To bylo hezké, no, můžeme udělat sbírku. No tak takové krásné, ale krásná je malá mořská víla. Mimochodem, jo, kdyby někdo třeba sbíral postavičky, tak můžeme se podělit.
0: No, a Lenča má hlavně v šuplíku ty, které odmítla nebo kterými pohrdla.
1: A to je vánoční kolekce, to je neustále.
0: Že není, myslím, že tam jsou i postavičky, které prostě...
1: Které nebyly hezké, no.
0: No, je to tak.
1: A jsou tam třeba jednorožčí náušničky.
0: A to je Lenča. Děti, můžeme se podělit. Přejeme vám hezký den. Ali, a děkujeme.
3: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
4: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
6: Stavebniny Dek přináší megaakci. Nejprodávanější netkané textilie Geotech metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Zlínsku ve Vsetíně v ulici Svárov. Probíhá tady vyšetřování nehody. Osobní auto havarovalo do dopravního značení. Dále buďte opatrní v oblasti Brno venkov na silnici na nájezdu a výjezdu poblíž Kývalek. Srazila se tady dvě osobní auta. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Letní teploty ještě dorazí, Ostrava má novou moderní střelnici a ve Zlíně vzniká nová čtvrť Březnická. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Léto ještě neřeklo poslední slovo. Na konci srpna se znovu oteplí a teploty mohou místy vystoupat až ke 30 stupňům Celsia. Toto počasí vydrží i na začátku září, pak ale přijde změna. Výraznější ochlazení se čeká ve druhém zářijovém týdnu, kdy teploty klesnou k běžným hodnotám a přidá se déšť a bouřky.
2: Morava aktuálně.
0: Ostrava má nové místo pro přesnou mušku. V Hulvákách otevřeli moderní krytou střelnici za 140 milionů korun, kde mohou trénovat začátečníci, handicapovaní sportovci i čeští reprezentanti. Areál nabízí 3 střelnice a nejmodernější terče. Trénovat tu mají také olympionici a využívat jí může také veřejnost. Ve Zlíně vzniká nová čtvrť Březnická. Rada města už schválila výběr investičního partnera, který pomůže s její výstavbou. Co všechno nová čtvrť nabídne, přiblížil primátor města Jiří Korec.
3: Rozvojová plocha Březnická je pro město jedinečná kvůli svému umístění a patří tak nejvýznamnějším v majetku města Zlína. Schválení vítěze soutěže děláme další důležitý krok k tomu, aby zde v budoucnu vznikla moderní městská čtvrť, která nabídne nové bydlení, pracovní příležitosti i kvalitní veřejný prostor a samozřejmě také parkování. Pod samotnými objekty bude více než 600 parkovacích míst.
2: Rádio Čas, sport.
0: A českým veslařům vyšel start mistrovství světa. Hned první závody přinesly postupy do dalších kol a nadějné výsledky. Dařilo se například dvojici Flamíková a Šantrůšková, která dojela druhá. Úspěšný vstup má za sebou také dvojskyb Neděla s Podrazilem. České lodě tak mají dobře našlápnuto do dalších bojů o medaile.

Aleš, Rádio Čas a také vy, časáci, společně startujeme úterní dopoledne a schválně, jestli to máte úplně podobně, jako to mám já, to vám zavolá kamaráda, řekne, hele, já potřebuji něco řešit, jo, máš nějakou tu minutku, já řeknu ano, rád poradím a víte co, je z toho 45 minut, tak zvedněte telefon s námi, napište, co jste naposledy řešili, s kým jste mluvili a s kým jste si tedy naposledy volali. Já budu určitě volat

0: Dneska z obědovky, ale vsadím se, že tenhle ten telefon rozhodně voní a potěší. Taky muzika potěší z Rádia Čas hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: To takhle telefonát je taková zvláštní disciplína. Někteří lidé volají jen tehdy, když něco potřebují, něco nutně prostě vyřešit. Jiní volají často a jsou z toho hodinové hovory. Znám. Řeší se, já nevím, práce, děti, vztahy, peníze, počasí a samozřejmě legendární. Třeba děti, že jo, kde jsi venku? A kde jsi přesně? No venku. A co tedy vy? S kým jste naposledy něco řešili? S kým jste si volali a o čem byl hovor? Jestli to teda můžete napsat. Tak já se tady dívám. Hanka z Budějic s námi a píše, můj poslední hovor byl včera s maminkou, kdy mi večer volala, abych nezapomněla koupit kocourovi konzervy, že bere poslední klasika. Ano, Jitka píše, teď přemýšlím. Ano, už to vím, byla to výhra lístků na Malého prince. Tak ještě nějaká hlásovka. Marek je s námi, takže Marku, co vy jste řešil nedávno přes telefon?
1: Pozdravím všech posluchačů Radia Čas. Já jsem naposledy dlouho telefonoval s vámou mojou, ta je 600 km v Medzilaborciach. My si voláme si každý deň, alebo každý druhý deň minimálne. A sú to dlhé rozhovory o všeličom a pre mňa je najdôležitejšie to, že je spokojná, šťastná, vysmiatá a glečo.
0: Wow.
1: Krásne všetky. Marek.
0: To je krásne. Už sa dlouho neslyšel. Vysmátá jako lečo. Ale to znám, ty hovory s maminkou, tedy moje žena, a tam to jde na těch 30, 40, někdy hodinu a půl. Jo, to jsou dlouhé hovory. Tak co jste naposledy přes telefon řešili, s kým? Napište Facebook, WhatsApp, já hraju a za chviličku připomenu náš ranní kvíz, víš, nevíš, i na to si počkejte. Ale teď muzika, hity, které milujete.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství klauna Nešiky a Zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
5: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
6: Obědovka Rádia Čas.
5: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
6: Když posloucháš, máš vyhráno.
5: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
7: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Jsem rád, že u vás hrajeme, za okny se nám to trošku kaboní, ale já jsem se díval na počasí a třeba už od čtvrtku modrá obloha, konec prázdnin by mohl být se sluníčkem. No a konec prázdnin samozřejmě chystá ještě spoustu zajímavých akcí a tak dvě skvělé akce, chcete-li tipy, za pár minut. A hned teď zvu do našeho dobrého rána na Víš, nevíš. Ano, hrálo se Víš, nevíš, takže pojďte s námi si střihnout tu IQ posilovnu Rádia Čas hned po počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně oblačno a ojediněle se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách budou teploty kolem 15 stupňů Celsia.
1: Ráno Moravo. Víš? Nevíš?
3: Tak teď už, Ofiko, proč tady...
4: Prosím, další otázka.
5: V roce 1270 zemřel francouzský král Ludvík IX. A na trůn po něm nastoupil jeho syn. Víte, kdo se stal novým francouzským králem?
3: V té době ne. To je jako 13. 14. století, to ne.
5: Tak možnosti, jo? Filip III. Smělý, Karel IV. Sličný nebo Ludvík X. Zadumčivý?
3: Dáme sličného.
4: Tak jo, souhlasím.
3: Smělý, ten první.
5: Ten smě, ano, smělý, přesně má.
3: No, ale to je, to nevíme prostě, nevíme.
5: No, to je těžké, já to znám, ten pocit, no.
3: No, ale my dáváme otázky, které by člověk měl vědět.
5: A tak to byste taky mohli vědět.
3: A ne, kdo nastoupil po panovníkovi v 13. století.
5: Tak, ale já to musím taky trochu nějak vrátit.
4: A Marta říká, to byste měli vědět.
3: To je hoši, když někteří chystají, když nevíš, že to musí vrátit. To je vždycky jako špatný
5: základ. A to není pomsta, to je tak jako, tak pokračujeme dál, jo? V roce 1825 vyhlásila jedna jihoamerická země nezávislost. Víte, která to byla? Za A Uruguay, za B Paraguay, za C Bolívie.
4: V kterém roce?
5: 1825,
4: tak
5: nedávno.
4: Přesně vím.
5: Přesně to víš?
4: Mm-hmm. Já nevím, Bolívie.
3: Bolívie dáme.
4: Bolívie. Tak je to Uruguay.
5: Ano, Uruguay.
4: No, já jsem to myslela.
3: Já na to nebudu uznávat.
4: Ale já si to chci uznat, já jsem řekla Uruguay.
3: Anča jako druhou řekla Uruguay.
4: Chcete být milionářem? Otázka za 10 milionů.
3: No, jako,
5: to asi budete vědět.
3: Borák pan Čech, kdybys tam byla teda.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ano, rád pozvu na zajímavé akce, třeba ukrajinský vokální soubor Orfeus patří už více než čtvrt století těm nejvýraznějším mužským a kapela ansámblům Evropy. Profesionální oktet ze Lvova koncertoval ve většině evropských zemí a má za sebou přes 2000 vystoupení na prestižních scénách. Takže přijďte si je poslechnout pátek 4. září od 18 hodin do evangelického kostela v Třinci a vstupenky stále na shf.cz. No a pozvu i na festival Chutě kraje Prostějov. Akce tuto neděli, Kolářovy sady, 10. až 18. hodina. Tady ať platí dobrou chuť a skvělé ještě prázdninové zážitky. Tak zpátky k muzice a z rádia Čas to budou hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Nákupní centrum Géčko.
5: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu Martes Sport. Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.
4: Nákupní centrum Géčko.
6: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
7: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
6: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
8: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
9: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
10: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
11: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
12: Hity, které milujete.

0: Telefon, to je to, co nás dneska spojuje, takže s kým jste si naposledy volali, o čem byl hovor, tedy jestli můžete napsat, tak pošlete Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a klidně se přidejte hlasovkou 77 66 12 800. Do naší debaty se ponořím za pár minut. Teď ale čerstvé zprávy z Rádia Čas a samozřejmě také aktuálně, kde se zdržíte na cestách s Martinem Fabíkem. Takže bude 10. hodina od Aleše Šklobala tady z časáckého studia. Hezké dopoledne.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Vsetínsku v ulici Nábřeží Dukelských hrdinů. Probíhá zde vyšetřování dopravní nehody. Nákladní auto narazilo do semaforu. Stále buďte opatrní v ulici Svárov, stala se tady nehoda osobního auta. Může hrozit zdržení. A pozornost se vyplatí v oblasti Brno-Venkov na silnici poblíž Blučiny. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Minimální mzda v Česku poroste, noví Číňci posvítí na autovraky a zlínská nemocnice dostane lepší příjezd pro sanitky. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku bude od ledna minimální mzda vyšší. Vzroste o 2,5 tisíce korun a dostane se na částku 24 900 korun měsíčně. Růst má pokračovat i v dalších letech. Podle současných odhadů by v roce 2028 mohla překročit i 26 000 korun. Podle televize LTV Plus ale patří minimální mzda v Česku stále k nejnižším v Evropské unii.
0: Morava aktuálně.
1: Noví Číňci posvítí

0: taková...
1: Odtažená auta se budou umisťovat ve střeženém areálu místních technických služeb. Pokud si majitel provůz ve stanovené lhůtě nepřijde a nezaplatí náklady na obtah a uskladnění, bude vozidlo dáno do veřejné dražby, případně ho nechá radnice sešrotovat.
0: Loni strážníci evidovali ve městě 23 autovraků, aktuálně řeší 15 případů. Zlínská nemocnice dostane lepší příjezd pro sanitky. Město opraví 150 metrů Havlíčkova nábřeží, kde jsou teď nerovnosti a špatný povrch. Práce potrvají 2 dny a řidiči musí počítat s omezením. Kompletní rekonstrukce komunikace je naplánovaná na rok 2028.
2: Rádio Čas, sport.
0: A zbrojovka Brno má novou posilu do obrany. Do týmu nováčka šance ligy míří 29-letý Jakub Pokorný, který naposledy působil v řecké Kyfisi. S klubem už měl podle informací podepsat smlouvu a po roce se vrací do českého fotbalu. V minulé sezóně odehrál v Řecku 29 ligových zápasů. Dnes očekáváme velkou oblačnost a ojediněle se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách budou teploty kolem 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: To znamená, já strašně složitě na celý rok vybírám oblečení a dělám nejrůznější testy.
4: Ty jako políváš.
3: To je jedno, jak to dělám prostě. Ne, to
4: jo,
3: tvoje.
4: Ty políváš v obchodě oblečení vodou. Já jsem to teďka odečetla ze tvých myšlenek.
3: Čas na písničku.
4: A co ještě všechno Ráďa dělá, tak to se dovíte mezi 6 a 9 každý všední den.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Nejen Rádio Čas, ale také dnes mobily v hlavní roli. I po desáté se zeptám, s kým jste si naposledy volali a co jste řešili. No a k tomu také přidám i tip na skvělou akci, která voní nejenom pohybem, ale také pomůže těm, kteří to potřebují. Takže od Aleše tady ze studia Rádia Čas klidne úterní dopoledne, ať naladí hity, které milujete. No a jsem rád, že u vás hrajeme.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Tak tahle akce slibuje pohyb, zábavu a také pomoc jázvu na benefiční jízdu kolečko spojuje. Je to tuto neděli Inline Park Sareza v Ostravě. No a výtěžek z akce pomůže potřebným. Každý kilometr pro ně znamená 10 korun. To a vy můžete jak na inline bruslích, koloběžkách, invalidních vozících, kočárcích, dětská odrážedla, anebo také samozřejmě jenom obyčejné boty. Tak a ještě jeden tip na pohyb tady mám. Hangar Ostrava zve malé i velké do největšího leteckého centra v Moravskoslezském kraji. Tady si užijete moderní lezecké stěny. Děti se pobaví v pohybovém parku. Je tady výborná kávička, takže i v tomto směru si pochutnáte a já mám pocit, že tady si to skvěle užije prostě celá rodina. A pokud si vyberete, tak skvěle, ještě stále prázdninové zážitky. No a z rádia Čas dál hity, které milujete.
0: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídat si budeme například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
5: Čas. A raz, dva, tři, 4,21. Lalala.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Slyšíte ty zvuky?
10: To nejsou rytíři z pohádky, to se do Ostravy ženou policejní koně.
9: V sobotu od 12:30 ožijí Komenského sady už 28. ročníkem mezinárodního setkání jízdních policií.
10: Čeká vás parkurové skákání, zrcadlový parkour, speciální policejní parkour i zábava pro nejmenší.
9: A vstup je zdarma.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Dneska večer na Rádio Čas podcast Energiemi a no téma, co je takzvaný nový pohled na ženskou medicínu, anebo také proč se nám často ráno nechce vstávat z postele, i když už máme pocit, že bychom měli být odpočatí, anebo i jak znovu najít energii, chuť do života a taky pocit vnitřního bezpečí. Takže nejen o tom si bude Eva Rigler povídat s lékařkou Patricí Majcherovou. Dneska tedy podcastu Energiemi, který se rozjede po 18. hodině. Tak a teď se rozjedou hity, které máte rádi, které milujete z Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně oblačno a ojediněle se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách budou teploty kolem 15 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnešní téma, telefon, s kým jsme si naposledy volali a co se řešilo. Ano, telefon, já vždycky říkám, je to zařízení, které umí fotit, navigovat, platit, já nevím, překládat jazyky a tak dál, ale umí také jednou krásnou věc, že se nám schová, potom ho hledáme, nevíme, kde jsme ho položili, tak poprosíme třeba někoho z rodinky, aby zavolal, kde telefon je. Ale Michal naposledy telefonoval s kamarádem Tomem a domlouvali se na kuželkářský turnaj, na který tedy pojedou a který zkusí. Dan píše, naposledy jsem řešil na telefonu a tady píše, pokračuje dál, tak to už si ani nespomenu, protože třeba minulý týden jsem volal asi 20 lidem a nikdo mi telefon nevzal, tak asi pořád ještě prázdniny a dovolené. Ale s kým jste naposledy telefonovali, já přidám i hlasovku z našeho WhatsAppu a je s námi klasicky a pravidelně Eva. Tak Evi, co to bylo u vás?
1: Ahoj, tak naposledy jsem volala s dcerou, nutně jsem potřebovala vědět, jak si naplánuje svůj zbytek prázdnin. Ahoj.
0: No jo, maminky, ano, starost úplně o všechno. Ale s kým jste si naposledy telefonovali a co jste spolu řešili? Byl to důležitý pracovní hovor, rodinná porada nebo drp roku? Všechno nás zajímá, takže posílejte Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. A jak tomu všemu přidávám i hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Den obce Horní Suchá je opět tady. A máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko.

0: slečen za čtyři rumy, byl bych jim vděčen.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Dvakrát to po 11. z rádia Čas zavoní jídlem, vězte s rozumem, Zebou Rigler, to budou potraviny, které zbalit nahory, tedy na výčlap. No a přidám i obědovku, tedy voňavou pizzu do vaší firmy. No a budou nejnovější zprávy s Martinem Fabíkem. Za minutku je tady 11. hodina, jsme rádio Čas.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Bašce na Frýdeckom Místecku. Kvůli údržbě a opravy svodidel je uzavřen jeden jízdní pruh. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na hlavní silnici na Vsetínsku poblíž ulice Benátky. Osobní auto srazilo srnce. A pozornost se vyplatí na dálnici D48 ve směru na Olomouc v oblasti Zelinkovice. Probíhají zde práce údržby. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: Vás vítá Martin Fabík. Penzijní spoření už bude výhodnější hlavně pro mladé lidi, které má i více motivovat. Lidem do 29 let se zdvojnásobí státní podpora na 40% z vložené částky. Mladí si navíc budou moci do 36 let jednorázově vybrat třetinu naspořených peněz, aniž by přišli o státní příspěvky nebo museli sumu dodatečně danit. Novinka naopak sníží poplatky penzijním společnostem a do 10 let úplně zruší staré typy fondů.
1: Morava aktuálně.
0: Památkově chráněný dům u Anděla v Novém Jičíně brzy nabídne nové bydlení. Dva byty teď čekají na kolaudaci a poté budou připravené k nastěhování. Více nám řekla mluvčí města Marie Machková.
2: V měšťanském domě u Anděla na Masarykově náměstí v Novém Jičíně vznikly dva nové byty. Město je nechalo vybudovat v dlouhodobě nevyužívaných a schátralých prostorách budovy. Stavebníci původní plochu o velikosti 200 metrů čtverečních rozčlenili na dvě bytové jednotky. Jedna má rozlohu 96 a druhá 106 metrů čtverečních. Po jejich zkolaudování je nabídne město pronájmu.
0: V Brně si řidiči na Mlýnském nábřeží budou muset dát pozor na nový dopravní radar. Silnice teď slouží jako objížďka kvůli opravě Fričajovy ulice. Platí tam 30, kterou řada řidičů nedodržuje.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české volejbalistky dnes čeká další důležitý zápas na domácím mistrovství Evropy. V Brně od 19 hodin nastoupí proti Ukrajině, která má o 2 body méně. Češky zatím vyhrály 2 ze 3 zápasů a ve skupině jsou druhé za Srbskem. Pokud uspějí, mohou si výrazně přiblížit postup do osmifinále. Dnes očekáváme velkou oblačnost a ojediněle se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách budou teploty kolem 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: To znamená, já strašně složitě na celý rok vybírám oblečení a dělám nejrůznější testy.
4: Ty jako políváš.
3: To je jedno, jak to dělám prostě. Ne, to
4: jo, ty políváš v obchodě oblečení vodou. Já jsem to teďka odečetla ze tvých myšlenek.
3: Čas na písničku.
4: A co ještě všechno Ráďa dělá, tak to se dovíte mezi 6 a 9 každý všední den. Rádio.

0: kámen pralečí.
1: Hned dvakrát nám to na rádiu Čas zavoní jídlem, a to klasicky obědovka za pár minut, tedy pizza do vaší firmy. No a vy samozřejmě posloucháte rádio Čas a my servírujeme voňavou pizzu, tak já věřím, že se dovolám, že to všechno klapne, že si pochutnáte. Jinak Eva Rigler, vězte s rozumem, přidá za chviličku dobroty, které si zbalit nahory, tedy na výšlapy. Od Aleše Šklubala hezké dopoledne i z hity, které milujete, a rovnou z rádia Čas.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Chůze po horách je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak spálit přebytečnou energii a třeba i zhubnout nějaké to kilo navíc. Pokud se věnujeme turistice, tak za jednu jedinou hodinu spálíme zhruba 500 kalorií. A to je například energetická hodnota celé tabulky čokolády a nebo balíčku chipsu. Navíc vědecké studie prokázaly, že chůze v přírodě má blahodárné účinky na naši psychiku. Snižuje tvorbu stresových hormonů, naopak pomáhá vyplavovat hormony štěstí, takzvané endorfiny, a pravidelné procházky v zeleni pomáhají dlouhodobě zvládat stresovou zátěž a snižují pocity úzkosti a deprese. Jaké výhody nám ještě turistika přináší? Tak na to jsme se ptali výživového specialisty a fitness kouče Martina Barny.
2: Například jste na čerstvém vzduchu, což je samo o sobě zdravé. Vyskytujete se více na slunci a čerpáte tím například vitamin D, který je velmi důležitý pro naše zdraví. A také oproti tomu, když chodíte na procházce třeba po rovince, tak je to o něco těžší. To znamená, že spálíte více tuku, budete trénovanější a z největší pravděpodobností nachodíte i více kroků, protože chodíte více do převýšení, tedy více do kopce.
1: A přitom zároveň krásně posilujeme zadní svalové partie, což taky není zrovna od věci. A vitamin D, alias vitamin slunce, je zcela zásadní pro naši imunitu a obrany schopnost. A při horské turistice za slunečného počasí si můžeme tohoto vitamínu užít opravdu dosyta. Stejně jako radosti z pohybu a dobrého jídla. Bez výčitek. Protože hory jsou teda pořádnou spalovačkou.
0: Tak teď už to víte.
3: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Voš's Aid, Ibai Čem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
7: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Rádio Čas je s vámi a také hity, které milujete, tak už za chviličko společně rozjedeme obědovku Rádia Čas, to znamená obědovka do vaší firmy. Tak mobil do zadní kapsy, jo, ať jo, slyšíte zvonění, ať to nepřijde zkrátka, prostě rád popřeju dobrou chuť. No a teď mám tady pro vás tipy na zajímavé akce.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Ano, rád pozvu na zajímavé akce, třeba ukrajinský vokální soubor Orfeus. Patří už více než čtvrt století těm nejvýraznějším mužským a kapela ansámblům Evropy. Profesionální oktet ze Lvova koncertoval ve většině evropských zemí a má za sebou přes 2000 vystoupení na prestižních scénách. Takže přijďte si je poslechnout pátek 4. září od 18 hodin do evangelického kostela v Třinci a vstupenky stále na shf.cz. No a pozvu i na festival Chutě kraje Prostějov. Akce tuto neděli, Kolářovy sady, 10. až 18. hodina. Tady ať platí dobrou chuť a skvělé ještě prázdninové zážitky. Tak zpátky k muzice a z Rádia Čas to budou hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně oblačno a ojediněle se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách budou teploty kolem 15 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Čas.
1: Hladový zaměstnanec, tak to nezní dobře, a tak k obědu nejen do firem. Dobrou chuť a k obědovce z Rádia Čas, jak bysmet. Telefon, firma samozřejmě vybráno, jdu volat a takovou tou kapitánkou na druhé straně za firmu, která je tedy v registraci, kam se teď budu snažit dovolat, je Lenka. Tak já věřím, včera to nedopadlo, že dneska to bude na první dobrou. Takže telefonní číslo je 6 a ještě 9. A ještě 0,8. Tak. Ale jo, ale jo. Takže u mě všechno v pořádku. Rád se představím, teď jsem chtěl říct Rádio Čas, ale už klubal obědovka. Lenka?
2: Ježíš,
1: Lenko, zdravím. Tak vy to víte moc dobře, bude to vonět, bude se servírovat pizza do vaší firmy, co? Máte ráda pizzu?
2: No, mám. A Lenko, teď to nevím vůbec zase nic, jak sedím vždy, když je to nejvíc ty volající.
1: Ano.
2: To je dneska za téma, tak jako nevím, ale samozřejmě vím, kdo moderuje a to, protože jsem poslouchala. No. Ale jako nevím to téma.
1: Lenko, mě to je úplně jedno, co řeknete z našeho vysílání, ale něco řekněte, abych to uznal a abych mohl popřát dobrou chuť.
2: Tak samozřejmě Lenka Lísková a Sobislav Bednář.
1: Ano.
2: Radím Sobislav Bednář, dneska má svátek, takže mu Lenka dávala. Myslím, že to Kinder vajíčko dostal, teď nevím, od koho ho dostal.
1: To dostal ode mě, no, krásně ano. Rozbalil a měl tam dva takové malé nosorožce.
2: Ano.
1: Rozbalovali jsme to tady společně v přímém přenosu. Tak jo, Lenko, samozřejmě je to pravda. A víte co, vy jste říkala téma, dneska nevím, jo? Dneska je to telefon, komu jsme naposledy volali, co
2: a
1: to
2: jo,
1: bylo?
2: Jo,
1: co to bylo u vás?
2: No. Ježiši, tak syn samozřejmě, děti. No, takže syn zase mi to zapomněl, takže to jsem mu psala, volala.
1: Klasika, jo? Klasika, ten náš syn je vždycky, když mu voláme, tak jako a zase volají a zase otravujou a co zase chtějí.
2: Jo? No, ono je hlavně úspěch, že to vezmou, jo, protože oni mají samozřejmě to zvonění úplně stišený, takže samozřejmě, že nezvedají, jako jo.
1: Schválně, to je tak. To je, my jsme určitě nebyli jiní.
2: No, my jsme telefon v tu dobu neměli.
1: To jsme ani neměli, ale když po nás někdo něco chtěl, tak jsme hráli toho mrtvého brouka. Leni, já vám samozřejmě gratuluju, máte od nás poukaz na pizzu. Posílám obratem na váš mail a přeju dobrou chuť a hodně děkujeme za přízeň. Laďte Rádio Čas. Naslyšenou.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
5: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
6: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
5: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Tak někdo končí, někdo začíná, ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Je tady se mnou Mikey a oba dva jsme měli před mnou chviličkou, něco jsme googlili, že jo, mobily v ruce.
1: Ano.
0: Takže pověz, komu jsi dneska naposledy volal, nebo někdy, co byl ten poslední hovor, teda jestli to můžeš prásknout.
1: Já můžu, já jsem se dneska ráno volal s mojí babičkou,
0: ano.
1: Která se mě ptala, jestli mám zájem o švestky, že má doma švestky a že jich je hodně.
0: Budeš pálit.
1: Tak jestli mám nějaký nápad, co s tím, tak jsem říkal, že se o víkendu zastavím a postarám se o to. Takže jo, to byl můj poslední telefon.
0: Slivovici.
1: Dlouhou dobu jsem neměl, ale už ano. Taťka léta letoucí pálí, takže máme takový rodinný recept, jak na to, v jaké teplotě uchovávat a podobně. Tak minulý rok poprvé, ale to pravděpodobně po druhé. No.
0: Já to řeknu natvrdo, to není chlast, to je lék. To je
1: ano, jak jde rýmečka, tak
0: ano,
1: zabírá.
0: Přesně no. Tak, přesně tak. Je třeba obklady, člověče, zabírají, no? Když třeba seš nachlazený, tak na krk obklad, vypotit se s tím a jo, zabírá.
1: Ano, další rady opět zítra.
0: Tak jo, teď dál už bude s vámi Majky. Jinak je s námi také Marcela Fabiánová, máme tady aktuální zprávy, mrkneme na cesty Moravy a Slezska a každopádně je tady 12. hodina, takže dobrou chuť k obědu.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Stavební Nidek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na dek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Řidiči aktuálně pozor v Opavě, kde na hlavním průtahu městem ve směru na Krnov bourala dvě osobní auta. V Olomouckém kraji pak policisté vyšetřují nehodu osobního vozidla s dodávkou na křižovatce mezi Své Sedlicemi a Přáslavicemi. A dopravní komplikace jsou aktuálně i v centru Zlína v Dlouhé ulici. V tamním podjezdu se zasekl kamion a na místě se vytvořila zhruba 250-metrová kolona. Úsekem projedete se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Cestování vlakem je stále oblíbenější. Ostrava otevřela nejmodernější střelnici ve střední Evropě a Vsetín má nové autobusové nádraží. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi stále častěji cestují vlakem. Například České dráhy přepravily v prvním pololetí o 5,5 milionu cestujících více než loni. Lidé dávají vlakům přednost před auty kvůli dražšímu benzínu, ale i díky masivnímu nasazování stovek nových moderních vagónů s klimatizací a Wi-Fi připojením. Na hlavních trasách tak roste komfort, i když si cestující stále dlouhodobě stěžují na častá zpoždění, která jsou způsobená rekordním počtem oprav na kolejích.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava otevřela nový areál krytých střelnic v městské části Hulváky na Plzeňské ulici. Podrobnosti dodává zastupující tiskový mluvčí města Petr Havránek.
2: Projekt za bezmála 153 milionů korun proměnil schátralý brownfield ve špičkové centrum vybavené nejmodernější technologií, umožňující přípravu sportovních střelců, pořádání domácích a mezinárodních soutěží v řadě disciplín i komerční využití pro širokou veřejnost. Nová střelnice vyrostla na místě bývalého nevyhovujícího areálu.
0: Pro sportovní kluby i veřejnost se brány nejmodernějšího areálu v republice a ve střední Evropě naplno otevřou v průběhu září. Vsetín má nové autobusové nádraží. Cestujícím přinese mnohem větší komfort a moderní zázemí. Nový terminál je součástí obří 4miliardové proměny celého vsetínského vlakového a autobusového uzlu. Město také na pondělní odpoledne chystá slavnostní program, kde zájemce sveze historický parní vlak nebo legendární autobus Škoda RTO.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Henryho Petna vyhrála v kvalifikaci oba duely. Ve středu čekáme většinou oblačno, místy zataženo, ojediněle s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami od 19 do 25 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: To znamená, já strašně složitě na celý rok vybírám oblečení a dělám nejrůznější testy.
4: Ty jako políváš.
3: To je jedno, jak to dělám prostě. Ne, to
4: jo,
3: tvoje.
4: Ty políváš v obchodě oblečení vodou. Já jsem to teďka odečetla ze tvých myšlenek.
3: Čas na písničku.
4: A co ještě všechno Ráďa dělá, tak to se dovíte mezi 6 a 9 každý všední den.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: odpoledne ze studia Rádia Čas, v tuto chvíli také se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě z hity, které milujete, ty vám budeme servírovat neustále. Za chviličku se podíváme, jak s naším rádiem soutěžit, a pokud jste nestihli zatmění slunce, tak tady mám pro vás ještě jednu variantu a nebudete na ní muset čekat 50 let. Kdy a kam vyrazit a udělat si romantiku, to povím za chvilku, teď už muzika.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Odpoledne s rádiem Čas. A přátelé, nevím jak vy, ale já úplně miluju všechny takové útvary, když je zatmění slunce, zatmění měsíce, takže ani aktuální zatmění slunce, které nedávno bylo, jsem si nenechal ujít. A pokud jste ho třeba shodou okolností nestihli, tak tady mám pro vás další šanci. Nebude to teda zatmění slunce, ale zatmění měsíce a čeká nás už tento pátek, 28. srpna. Akorát tady mám trošku blbou zprávu, bude krátce před východem slunce. Takže co se bavíme o času, začne ve 4 hodiny 33 minut a maximum ukazu nastane v 6 hodin 12 minut, kdy bude zakrytá téměř celá plocha měsíce. Takže budete si muset trošku přistat, každopádně pokud chcete romantiku při východu slunce a zatmění měsíce, tak už tento pátek mezi 4. a 6. ráno máte šanci. Tak pokud vyrazíte, užijte si to.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
3: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství klauna Nešiky a zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
5: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
4: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
5: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
4: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
6: KP Revital Ostrava.
5: Vaše práce,
4: vaše stopa.
5: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ano, Moravo, a v něm víš, nevíš. No a dneska jsme řešili taková zajímavá témata. Ptali jsme se, třeba která země vyhlásila v roce 1825 nezávislost. Tak co, viděli byste? Takhle se s tím poprali naši ranní moderátoři.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Tak teď už, Ofiko, proč tady...
3: Prosím, další otázka.
4: V roce 1270 zemřel francouzský král Ludvík IX. A na trůn po něm nastoupil jeho syn. Víte, kdo se stal novým francouzským králem?
2: V té době ne. To je jako 13. 14. století, to ne.
4: Tak možnosti, jo? Filip III. Smělý, Karel IV. Sličný nebo Ludvík X. Zádumčivý?
2: Dáme sličného.
3: Tak jo, souhlasím.
2: Smělý, ten první.
4: Ten smě, ano, smělý, přesně máte.
2: No, ale to je, to nevíme prostě, nevíme.
4: No, to je těžké, já to znám, ten pocit, no.
2: No, ale my dáváme otázky, které by člověk měl vědět.
4: A tak to byste taky mohli vědět.
2: A ne, kdo nastoupil po panovníkovi v 13. století.
4: Tak, ale já to musím taky trochu nějak vrátit.
3: A Marta říká, to byste měli vědět.
2: To je hoši, když někteří chystají, když nevíš, že to musí vrátit. To je vždycky jako špatný
4: základ. A to není pomsta, to je tak jako, tak pokračujeme dál, jo? V roce 1825 vyhlásila jedna jihoamerická země nezávislost. Víte, která to byla? Za A Uruguay, za B Paraguay, za C Bolívie.
3: V kterém roce?
4: 1825, tak nedávno.
3: Tak to přesně vím.
4: Přesně to víš?
3: Mm-hmm. Já nevím, Bolívie.
2: Bolívie dáme.
3: Bolívie. Tak je to Uruguay.
4: Ano, Uruguay.
3: No, já jsem to myslela.
2: Já to nebudu uznávat.
3: Ale já si to chci uznat, já jsem řekla Uruguay.
2: Anča jako druhou řekla Uruguay.
3: Chcete být milionářem? Otázka za 10 milionů.
2: No, jako,
4: to asi budete vědět.
2: Borák pan Čech, kdybys tam byla teda.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes bude převážně oblačno a ojediněle se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách budou teploty kolem 15 stupňů Celsia. Yes,
6: yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Držíte si vlny Rádia Čas a my dneska řešíme takové zajímavé téma. Rýpeme se trošku ve vašem soukromí. My se totiž ptáme, s kým jste naposledy telefonovali a o co šlo. No, já už jsem tady na sebe práskl, že jsem telefonoval s babičkou, protože jsme řešili, co udělat s přebytkem švestek, které má doma. Tak já jako hodný vnuk jsem se o to naštěstí postaral a udělám z toho tekuté štěstí, tak by se dalo říct, alespoň v Harry Potterovi. Každopádně dejte vědět vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas, těším se na vaše hlasovky 77 66 12 800. No a já posílám další hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dorn, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky.

0: Jo, tehda se psal rok 2009 a Superstar naspívala tuto píseň. Příběh nekončí, VTRu Rádia Čas. Za 2 minuty 13. hodina a slovo si teď bere Marcelka. Máme pro vás informace z dopravy a nejčerstvější zprávy. V těch si povíme, že vláda zpřísní vyhošťování cizinců. Podrobnosti za chvilku.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídat si budeme například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.

0: Řidiči, stále si dávejte pozor v Opavě na hlavním průtahu městem ve směru na Krnov. Bourala tady dvě osobní auta. Opatrnost se vyplatí také na Zlínsku ve Štítné nad Vláří na tahu mezi Slavičínem a Bylnicí, kde dodávka narazila do sloupku. A na dálnici D1 v Jihomoravském kraji na 227. kilometru u Vyškova ve směru na Ostravu. Tady havarovala dodávka a osobní auto. Nehoda blokuje krajnici a místo je průjezdné se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Vláda zpřísní vyhošťování cizinců. Brněnský stadion prošel velkou rekonstrukcí a Havířov promění náměstí Republiky. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda plánuje zjednodušit vyhošťování cizinců. Týkat se to má těch, kteří v Česku páchají závažnou trestnou činnost. Jednalo by se například o pachatele násilných nebo sexuálních trestných činů. Soudy by tak měly povinnost takové cizince po odpykání trestu v Česku vyhostit. Návrh má platit především pro osoby, které pocházejí ze zemí mimo Evropskou unii.
2: Morava aktuálně.
0: V Brně prošel velkou rekonstrukcí zimní stadion, kde vyrostly i hvězdy NHL. Městská hala na úvoze je po kompletní opravě technologií připravena pro veřejnost i mladé hokejisty. Více nám řekl mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
3: Návštěvník velkou část dokončených prací nepostřehne, jelikož se týkaly hlavně technologického zázemí. Z hlediska provozu se ale jedná o významnou investici, díky níž se výrazně zlepší provozní podmínky. Dojde například ke snížení energetické náročnosti sportoviště a také se zlepší kvalita ledu. Pracovníci například provedli novou betonáž ledové plochy, vyměnili chladící systém či potrubí.
0: Stadion je v Česku unikátní tím, že stojí jen 50 metrů od základní školy. Havířov promění náměstí Republiky. Rozsáhlá rekonstrukce v příštích 4 letech přinese moderní multifunkční prostor pro trhy i koncerty. Plán počítá i s odstraněním nefunkčního kyvadla, instalací nového vodního prvku a výstavbou dětského hřiště. Kolem meta se kvojí budou vybudována dřevěná pódia s posezením a celá lokalita se navíc propojí i s přilehlou pěší zónou a parkem na nábřeží.
2: Rádio Čas, sport.
0: A české volejbalistky dnes čeká další důležitý zápas na domácím mistrovství Evropy. V Brně od 19 hodin nastoupí proti Ukrajině, která má o 2 body méně. Češky zatím vyhrály 2 ze 3 zápasů a ve skupině jsou 2. za Srbskem. Ve středu čekáme oblačno až zataženo, ojediněle s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty se budou pohybovat mezi 19 až 25 stupni. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: To znamená, já strašně složitě na celý rok vybírám oblečení a dělám nejrůznější testy.
5: Ty jako políváš. A
4: to je jedno, jak to dělám prostě. Ne, to
5: jo,
4: tvoje.
5: Ty políváš v obchodě oblečení vodou. Já jsem to teďka odečetla ze tvých myšlenek.
4: Čas na písničku.
5: A co ještě všechno Ráďa dělá, tak to se dovíte mezi 6 a 9 každý všední den. Rádio.

Držíte si vlny Rádia Čas a my jsme za to rádi. Úterní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě s hity, které milujete. To je tady u nás na Rádiu Čas jistota. No a já za chviličku nabídnu tipy, kam vyrazit za sportem a řekneme si, jak získat od našeho rádia oběd úplně zadarmo, nejenom pro vás, ale i pro kolegy v práci. Teď už muzika. Čas. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Míříme do světa sportu a já tady mám pro vás dneska pozvánku na skvělou akci, kde si zasportujete a ještě pomůžete dobré věci. Proběhne už tuto neděli v Ostravě, konkrétně v Inline Parku, jedná se o benefiční jízdu Kolečko spojuje. A pokud vyrazíte, tak každým kilometrem, který na bruslích na kolech najedete, tak pomůžete 10 korunami malému Paťovi, což je dvouletý chlapeček, který má dětskou mozkovou obrnu. A právě na jeho počest bude probíhat právě tato specifická jízda. Každý výtěžek se počítá, tak určitě doražte. A pokud vyrazíte, tak přeji příjemné sportovní zážitky.
0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
9: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
10: www.podpovrchem.com.
9: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem a přátelé, já tady mám pro vás pozvánku na jednu obrovskou věc, protože tak jako každý rok, tak i letos budeme slavit a to pořádně ve velkém. Rádio Čas opět připravuje megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi s datem 21. listopadu v Ostravar Aréně. A letos s naprosto našlapaným programem a line-upem. Vystoupí tam třeba skupina Europe, která připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown. Myslím si, že není třeba představovat tyhlensti na jednom pódiu společně také s Davidem Kollerem. Mimo jiné také skupina Olympic. Skončili jsme, jasná zpráva. A ani tím nekončíme, také Lenny a speciální host Marpo. 21. listopad, pokud ještě nemáte své lístky, cazradio.cz, no a já se budu těšit, že se společně potkáme.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu se nám na obloze prostřídají.

Rádio Čas. Hity, které milujete. If there's somebody calling me out, she's the one. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Vlny Rádia Čas. Přátelé, s naším rádiem můžete získat obědy k vám do práce. Spousta pic nejenom pro vás, ale i pro kolegy. A to v případě, že nás posloucháte. Stačí se jenom zaregistrovat na webu cazradio.cz do obědovky Rádia Čas, poslouchat u vás v práci naše rádio a samozřejmě být na telefonu, protože vždy mezi 11. až 12. hodinou zavoláme někomu z vás, kdo jste se registrovali. A pokud prokážete, že nás posloucháte, tak obědy posíláme ještě ten den na váš pracovní stůl. Tak držím palce, ať hned zítra nadělujeme, no a já posílám další muziku a hity, které milujete.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
8: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
7: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
9: Nákupní centrum Géčko.
10: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.
9: Nákupní centrum Géčko.
11: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život.
12: Mega koncert Rádia Čas.
11: 21. listopadu v Ostravar Aréně.
12: Mega koncert Rádia Čas.
11: Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
13: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
14: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
13: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
15: Obědovka Rádia Čas.
13: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
15: Když posloucháš, máš vyhráno.
13: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2 minuty 14. hodina a slovo si teď bere opět Marcelka. Máme pro vás informace z dopravy a zprávy. V těch si povíme, že výtržníky má ze stadionu vyřadit rozpoznávání obličejů.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Řidiči aktuálně pozor na Kroměřížsku. U Zdounek havaroval motorkář na hlavním tahu směrem na Kyjov. Ve Zlínském kraji si dávejte pozor také v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku, kde se střetla dvě osobní auta, která omezují provoz na třídě Vítězství na průtahu městem. A poslední komplikaci hlásí Jihomoravský kraj z dálnice D1. U Vyškova ve směru na Ostravu se srazila dodávka s osobním vozidlem. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Výtržníky má ze stadionu vyřadit rozpoznávání obličejů. Bohumín nabídne nové bydlení a Luhačovice chystají centrální dětské hřiště. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Vláda si chce došlápnout na výtržníky na stadionech. Zpřísní proto pravidla pro bezpečnost na sportovních utkáních. Počítá se například s registrem vyloučených fanoušků a výtržníky má ze stadionu vyřadit i rozpoznávání obličejů, tedy biometrická kontrola při vstupu. Novela zákona, kterou ministerstvo sportu představí v září, má také přísněji trestat pyrotechniku a zahalování obličejů.
0: Morava aktuálně.
1: Bohumín proměnil malé byty v Partizánské ulici. Z původních jednotek jsou teď moderní byty 3+KK, které město nabídne zájemcům už na podzim. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
3: Z původního objektu zůstaly pouze obvodové zdi a některé vnitřní příčky. Z 8 jednopokojových bytů vznikly změnou dispozic 4 prostorné byty 3+KK a další dva jsme vybudovali nově jako půdní ve stavbu. Každý byt má v průměru kolem 80 metrů čtverečních. Nabídneme je zájemcům prostřednictvím veřejných licitací nájemného.
1: Luhačovice chystají stavbu nového moderního centrálního dětského hřiště. Nový herní areál vyroste na pozemcích přímo před budovou základní školy a nahradí tak dosavadní hřiště v zámecké zahradě. Začít by se mělo ještě letos. V budoucnu pak projekt navíc doplní i vnitřní herna, sociální zázemí a kuchyňka pro rodiče, vybudovaná v prostorách bývalé školní kuchyně.
0: Rádio Čas, sport.
1: A baseballisté pražské Kotlářky po 10 letech postoupili do finále extraligy. V semifinále porazili rivaly z týmu Eagles Praha 3-0 na zápasy. O titul si zahrají buď proti Drakům Brno nebo brněnským Hrochům. Ti ve druhé semifinálové sérii vedou 2-1 na zápasy a postup mohou vybojovat už tento pátek. Počasí nám zítra nabídne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami od 19 do 25 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ano. To znamená, já strašně složitě na celý rok vybírám oblečení a dělám nejrůznější testy.
5: Ty políbáš.
4: To je jedno, jak to dělám prostě. Ne, to
5: jo, tvoje. Ty políbáš v obchodě oblečení vodou. Já jsem to teďka odečetla ze tvých myšlenek.
4: Čas na písničku.
5: A co ještě všechno Ráďa dělá, tak to se dovíte mezi 6 a 9 každý všední den.
0: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. Samozřejmě z hity, které milujete, ty vám budeme servírovat neustále a za chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit. Tak pokud ještě nemáte plány, rozhodně poslouchejte. Teď už muzika.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Víkend je sice ještě daleko, ale já už tady pro vás dneska mám tipy, kam můžete vyrazit. A jako první mám pozvánku na sobotu 29. srpna. Ve 13 hodin můžete dorazit do Orlové na festival jídla a kávy. Celý festival proběhne na náměstí 28. října a čeká tady na vás kuchařská show Michala Bučka, koncert ABBA Revival. Také Voxel vystoupí a bude tady samozřejmě spousta skvělého jídla. Můžete se těšit na výběrovou kávu, zábavu pro celou rodinu. No a navíc můžete také podpořit psí útulek Orlo. Další pozvánka míří na kávový festival a soutěž baristů Barista Cup 2026 Ostrava. Ten se uskuteční v sobotu 5. září od 9 hodin. Probíhat bude v Trojhalí Karolína, vstup je tady zdarma a na své si tady přijdou ať už profesionálové, tak také kávoví nadšenci a rodiny s dětmi. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
0: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství klauna Nešiky a zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
2: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
3: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
2: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
3: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
2: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
4: KP Revital Ostrava.
3: Vaše práce,
2: vaše stopa.
3: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
5: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
6: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
7: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
8: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Vaším parťákem i v úterý odpoledne zůstává Rádio Čas a jestli já osobně mám s něčím přes den problém, tak je to vstávání. Zejména pokud je venku tak nějak sichravo, já vždycky říkám, že to je takové spinkací počasí. A proč mluvím o spánku? Protože dneska, tak jako každé úterý, tak i dnes po 18. hodině v éteru Rádia Čas odstartuje pořad Energiemi. No a dnešním hostem bude Patricie Majcherová, bavit se budeme o kortizolu a třeba také o tom, proč se nám často ráno nechce vstávat z postele, i když máme pocit, že už bychom měli být odpočatí. Může za všechno kortizol, co je to funkčně zamrznout a o mnohem více věcech se budeme bavit právě po 18. hodině v éteru Rádia Čas. Tak nás laďte, teďka už posílám další muziku, ale ještě předtím počasí. Tak jak bude zítra?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu se nám na obloze prostřídají mraky.

naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Chceš dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za ticho zvát.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a my se dneska ptáme na vaše hovory a zprávy, komu jste posledně psali, komu jste naposledy volali, a na WhatsApp Rádia Čas poslala hlasovku také Věra.
1: Dobré ráno, dnes jsem volala so sestrou a řešili jsme dovolenku, chceme jít ještě na jednu.
0: Moc krát děkuju.
1: Pěkný den všetkým.
0: Věro, moc krát děkuju za zprávu, napsala nám také Lenka. Poslední má SMS byla dnes ráno ve 4 hodiny 15 minut dceři, kde skončila po kravařském odpustu. Jo, tam jsem byl včera taky. Ale ve 4 hodiny, no to už jsem počítal hvězdičky. Tak dejte vědět vy ostatní, pište WhatsApp, Facebook 77 66 12 800. Já posílám další muziku a hity, které milujete.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dorn, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: Rádio Čas.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete.

0: Úterní odpoledne s rádiem Čas za 3 minuty, 15. hodina a společně se mnou už ve vysílání také Kika Střelcová. Ahoj.
1: Krásné odpoledne, Majky a naši milí posluchači. Já vás všechny zdravím a jsem zase ráda, že jsem na místě.
0: Kiki, ty jsi mi říkala, ať se tě neptám na dnešní téma. Já mám takový pocit, že ty něco tajíš.
1: No náhodou, Majky, netajím vůbec nic, ale já ti teda řeknu, kdo je. Počkej, a jedná se to, komu já jsem volala?
0: Je to jedno.
1: Tak brána rádio.
0: Chtěla jsi otevřít bránu. No dobře, pro dnešek ti to prominu. Já jsem to měl originálnější. Mě dneska ráno volala babička, že má spousta švestek na zahradě a jestli nemám nějaký nápad, co s tím. Čoče, tak jako hodný vnuk jsem říkal, že se o to postarám.
1: Jo, takže bude slivovice nebo švestkové knedlíky.
0: Udělám z toho tekuté štěstí.
1: Tak to nepřijdu. Kdyby jsi řekl knedlíky, tak to se k tobě na kvartiru na večeři.
0: Ty neumím, ale slivovice vypálí dano. Téma, které dneska ještě řešit budeme, pište Facebook, WhatsApp, rádia Čas. Slovo si teď bere Marcelka, máme pro vás informace z dopravy a také zprávy a po 15. už s Kristinkou.
1: A ty hlavně nepodpal barák.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Olomouci v ulici 17. listopadu. U právnické fakulty komplikuje provoz nehoda dvou osobních aut. V Jihomoravském kraji si dávejte velký pozor na dálnici D1 u Brna. Na 196. kilometru ve směru na Prahu hned za křižovatkou Brno-Jih se srazil kamion s dodávkou a v úseku se tvoří dlouhé kolony. Další vážný střet, tentokrát nákladního auta s cyklistou, pak omezuje provoz v Brně-Tuřanech, a to na Hanácké ulici směrem na Dvorska. Místem projedete pouze se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Cestování vlakem je stále oblíbenější. Ostrava otevřela nejmodernější střelnici ve střední Evropě a Vsetín má nové autobusové nádraží. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi stále častěji cestují vlakem. Například České dráhy přepravily v prvním pololetí o 5,5 milionu cestujících více než loni. Lidé dávají vlakům přednost před auty kvůli dražšímu benzínu, ale i díky masivnímu nasazování stovek nových moderních vagónů s klimatizací a Wi-Fi připojením. Na hlavních trasách tak roste komfort, i když si cestující stále dlouhodobě stěžují na častá zpoždění, která jsou způsobená rekordním počtem oprav na kolejích.
0: Morava aktuálně.
1: Ostrava otevřela nový areál krytých střelnic v městské části Hulváky na Plzeňské ulici. Podrobnosti dodává zastupující tiskový mluvčí města Petr Havránek.
3: Projekt za bezmála 153 milionů korun proměnil schátralý brownfield ve špičkové centrum vybavené nejmodernější technologií, umožňující přípravu sportovních střelců, pořádání domácích a mezinárodních soutěží v řadě disciplín i komerční využití pro širokou veřejnost. Nová střelnice vyrostla na místě bývalého nevyhovující areálu.
1: Pro sportovní kluby i veřejnost se brány nejmodernějšího areálu v republice a ve střední Evropě naplno otevřou v průběhu září. Vsetín má nové autobusové nádraží. Cestujícím přinese mnohem větší komfort a moderní zázemí. Nový terminál je součástí obří 4miliardové proměny celého vsetínského vlakového a autobusového uzlu. Město také na pondělní odpoledne chystá slavnostní program, kde zájemce sveze historický parní vlak nebo legendární autobus Škoda RTO.
0: Rádio Čas, sport.
1: A tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Henryho Petna vyhrála v kvalifikaci oba duely. Ve středu čekáme většinou oblačno, místy zataženo, ojediněle s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami od 19 do 25 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
0: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
4: To znamená, já strašně složitě na celý rok vybírám oblečení a dělám nejrůznější testy.
5: Ty políváš.
4: To je jedno, jak to dělám prostě.
5: Ty políváš v obchodě oblečení vodou. Já jsem to teďka odečetla ze tvých myšlenek.
4: Čas na písničku.
5: A co ještě všechno Ráďa dělá, tak to se dovíte mezi 6 a 9 každý všední den. Rádio

Klidné odpoledne přeje při úterku ze studia Rádia Čas opět a zase Kiki Střelcová. Jak se máte, přátelé? No, já doufám teda, že si užíváte toho chladného počasí, které nám dnes venku panuje. Já totiž jakožto milovník podzimu si v dnešku opravdu libuju, protože už je to taková ta předzvěst těch sychravých podzimních dnů, které miluju. Ale chápu, že spousta z vás to má jinak a tohle období naopak nemusíte a tak už vás teď jako berou takové ty mory. Nicméně, i tyto dny si člověk může udělat příjemné nejrůznějšími způsoby. No a jeden z těch nejověřenějších způsobů je poslech Rádia Čas a hitů, které milujete. A jinak tomu nebude ani v dalších minutách a hodinách. Co se týče aktuálních chvil, tak teď se můžete těšit na Metalliku a nebo Imagine Dragons. Tak příjemný poslech.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete...

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák, Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
1: Slyšíte ty zvuky?
2: To nejsou rytíři z pohádky, to se do Ostravy ženou policejní koně.
1: V sobotu od půl jedné ožijí Komenského sady už 28. ročníkem mezinárodního setkání jízdních policií.
2: Čeká vás parkurové skákání, zrcadlový parkur, speciální policejní parkur i zábava pro nejmenší.
1: A vstup je zdarma.
3: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
4: Hity, které milujete.

0: Úžasná balada v podání Metaliky na vlnách Rádia Čas. My tady máme menší problém, přátelé, a to, že alkohol je nejrozšířenější závislostí, jako to asi víme všichni, nad tím se asi nepozastavíme, ale nejspíš vás stejně jako mě šokuje, že až 80% českého národa pravidelně konzumuje nějaké ty alkoholické nápoje. No a s čím děsivým nyní nově přišli čeští vědci, tak to už probereme za chvíli. Teď další hity, které milujete, Reddy Kirken, a hned po nich se podíváme na to, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Ve středu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno, místy zataženo, ojediněle s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 25 stupni. Na horách pak naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Rádio Čas.

0: A teď už na rádiu Čas, přátelé, jeden holý fakt. Pravidelné pití alkoholu, přátelé, degeneruje mozkové závity. Je to černé na bílém, potvrzeno českými odborníky. No a bohužel stačí, když tuto tekutou drogu užíváte každý den v menších dávkách, no a už při drobném množství se začíná mozek měnit k horšímu. Kdo se rozhodnete dát se na lepší cestu, alkohol vysadit a v rámci zdravého životního stylu se jako začnete kvalitně stravovat a pravidelně se hýbat, tak ještě můžete ten svůj mozek zachránit, protože šedá mozková kůra se dokáže zotavit. Ale pozor, pouze u lidí, kteří byli pili opravdu výjimečně. Čili, kdo víte, že se vás tato závislost týká, měli byste se zamyslet nad změnou životního stylu, protože přece jenom hazardujete se svým zdravím. No a další věc je, kolik peněz ušetříte. No a zajímavost na závěr je, že 3/4 Čechů už si představte v minulosti zkoušela alkohol nějakým tím způsobem omezit. No a napomáhají k tomu třeba i takzvané suché únory. Tak pokud se dáte na lepší cestu, tak držím palce, hlavně ať to pěkně odsejpá. A teď už další hity, které milujete.
1: Čas. Hity, které milujete.
2: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem
1: hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na páteční snídani přijde inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídat si budeme například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
1: Hity, které milujete.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Houstone, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
10: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
11: Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
9: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.

0: V závěru 15. hodiny odpolední za 2 minutky odbijou 4. No a po 16. se podíváme za Haničkou Zagorovou a řekneme si taky nějaké zajímavosti, které se vážou k dnešnímu datu. Bude toho ale samozřejmě mnohem víc, na to už si počkejte. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju klidné úterní odpoledne a teď už zprávy s Marcelkou a ještě před nimi pohled na cesty.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na dech.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor v Opavě v Těšínské ulici. Osobní auto tady srazilo cyklistu. V Orlové v ulici 17. listopadu osobní auto zase nabouralo do zaparkovaných vozů a ve Frýdku Místku blokuje provoz nehoda u polikliniky. V Kroměříži v Purkyňově ulici pak u nemocnice zase dávejte pozor kvůli srážce dvou aut a poslední omezení hlásí příjezd do Brna od Pohořelic. Tady na silnici číslo 52 komplikuje dopravu nehoda dvou osobních vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Vláda zpřísní vyhošťování cizinců. Brněnský stadion prošel velkou rekonstrukcí a Havířov promění náměstí Republiky. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda plánuje zjednodušit vyhošťování cizinců. Týkat se to má těch, kteří v Česku páchají závažnou trestnou činnost. Jednalo by se například o pachatele násilných nebo sexuálních trestných činů. Soudy by tak měly povinnost takové cizince po odpykání trestu v Česku vyhostit. Návrh má platit především pro osoby, které pocházejí ze zemí mimo Evropskou unii.
2: Morava aktuálně.
0: V Brně prošel velkou rekonstrukcí zimní stadion, kde vyrostly i hvězdy NHL. Městská hala na úvoze je po kompletní opravě technologií připravena pro veřejnost i mladé hokejisty. Více nám řekl mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
3: Návštěvník velkou část dokončených prací nepostřehne, jelikož se týkaly hlavně technologického zázemí. Z hlediska provozu se ale jedná o významnou investici, díky níž se výrazně zlepší provozní podmínky. Dojde například ke snížení energetické náročnosti sportoviště a také se zlepší kvalita ledu. Pracovníci například provedli novou betonáž ledové plochy, vyměnili chladící systém či potrubí.
0: Stadion je v Česku unikátní tím, že stojí jen 50 metrů od základní školy. Havířov promění náměstí Republiky. Rozsáhlá rekonstrukce v příštích 4 letech přinese moderní multifunkční prostor pro trhy i koncerty. Plán počítá i s odstraněním nefunkčního kivadla, instalací nového vodního prvku a výstavbou dětského hřiště. Kolem meta se kvojí budou vybudována dřevěná pódia s posezením a celá lokalita se navíc propojí i s přilehlou pěší zónou a parkem na nábřeží.
2: Rádio Čas, sport.
0: A české volejbalistky dnes čeká další důležitý zápas na domácím mistrovství Evropy. V Brně od 19 hodin nastoupí proti Ukrajině, která má o 2 body méně. Češky zatím vyhrály 2 ze 3 zápasů a ve skupině jsou 2. za Srbskem. Ve středu čekáme oblačno až zataženo, ojediněle s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty se budou pohybovat mezi 19 až 25 stupni. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ano. To znamená, já strašně složitě na celý rok vybírám oblečení a dělám nejrůznější testy.
5: Ty políbáš.
4: To je jedno, jak to dělám prostě. Ne, to
5: jo, ty políbáš v obchodě oblečení vodou. Já jsem to teďka odečetla ze tvých myšlenek.
4: Čas na písničku.
5: A co ještě všechno Ráďa dělá, tak to se dovíte mezi 6 a 9 každý všední den.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj na vlnách Rádia Čas v rámci úterního odpoledne s datem 25. srpna. Na konci tohoto týdne, přátelé, budeme vzpomínat na jednu z nejvýraznějších osobností české hudební scény, Hanku Zagorovou. Ta by v pátek 28. oslavila 80. narozeniny. No a protože už se jich bohužel nedožila, tak na její počest je naplánovaná velká věc. Co konkrétního spojené s Haničkou písničkou se na pátek chystá, řekneme si za chvíli, zůstaňte s námi, do té doby další hity, které milujete.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: hitech, které milujete, budeme už za chviličku na rádiu Čas pokračovat, ale teďka zpátky k Haničce písničce. Přátelé, za 3 dny 28. srpna by oslavila Hanka Zagorová 80. narozeniny. No a ku té příležitosti na její počest nyní vychází kolekce písniček s celkem 80 kousky. Ty vyjdou na 2 LPčkách a 4 CDčkách a zachytí zpěvaččino období mezi lety 68 až 2020. No a půjde o ty největší pecky. Prostor dostanou i taneční nahrávky, stejně jako koncertní songy, a dojde i na skvosty, které podle producenta Luboše Kříže byly neprávem zapadlé. Takže pokud byste tento skvost k nedožitým osmdesátinám Hanky Zagorové chtěli mít doma, máte možnost.
1: Hity, které milujete.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum, Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
7: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
8: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
7: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
8: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
7: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
9: KP Revital Ostrava.
8: Vaše práce,
7: vaše stopa.
8: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Crew krátce po půl páté odpolední na vlnách Rádia Čas. Teďka mrkneme na zítřejší počasí, ať víte, co nás čeká a nemine. No a už za pár minutek se podíváme na dnešní podvečerní program Rádia Čas. Tak co na vás tady čeká, řekneme si víc za chvíli.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno, místy zataženo, ojediněle s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 25 stupni. Na horách pak naměříme kolem 15 stupňů Celsia.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: První noc v novém bytě, jak mince ošoupaná.
0: Které milujete. Radio Čas.

0: Další úžasná pohodovka na vlnách Rádia Čas, která doufám zpříjemnila vám všem úterní odpoledne. Přátelé, kortizol, to je téma, které řeší spousta žen. Stresový hormon, který především u nás bab ovlivňuje spoustu věcí, jak uvnitř našeho těla, tak i navenek. No a dnešní premiéra Energiemi podcastu se bude právě věnovat tomuto téma. Začne jako vždy úderem 18. podvečerní, no a rozebereme kortizol s paní doktorkou Patricií Majerovou a řekneme si taky to, že když máme kortizolové bříško, tak to rozhodně nemusíme vnímat jako selhání. Ale naopak dostaneme rady, jak se k tomu postavit a co s ním dělat. Možná zjistíte, že kortizol ovlivňuje nejen vaši váhu, ale váš život víc, než byste chtěli. No a proto je potřeba s tím něco udělat. Takže nezapomeňte poslouchat podcast Energiemi dnes po 6. podvečerní na Rádio Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: jsme pomaličku dopluli do, opravdu doslova a do písmene do závěru 16. hodiny odpolední na Rádio Čas. Budeme ale i po 17. z vesela pokračovat dále v hraní hitů, které milujete. Do toho nějaká ta pozvánka, no a přijde i jedna milá návštěva. O koho konkrétně půjde, na to už si počkejte. Kiki Střelcová vám přeje klidné úterní odpoledne, no a za chvilku už Marcelka s dalšíma zprávama.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.

0: Opavě v Mostní ulici. U řeky Opavy komplikuje provoz nehoda dvou osobních aut. V Kroměříži v Purkyňově ulici u nemocnice si dávejte pozor, i tady havarovala dvě osobní auta a komplikace v dopravě kvůli nehodě jsou také na příjezdu do Brna od Pohořelice na silnici na úrovni Rajhradu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Výtržníky má ze stadionu vyřadit rozpoznávání obličejů. Bohumín nabídne nové bydlení a Luhačovice chystají centrální dětské hřiště. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Vláda si chce došlápnout na výtržníky na stadionech. Zpřísní proto pravidla pro bezpečnost na sportovních utkáních. Počítá se například s registrem vyloučených fanoušků a výtržníky má ze stadionu vyřadit i rozpoznávání obličejů, tedy biometrická kontrola při vstupu. Novela zákona, kterou ministerstvo sportu představí v září, má také přísněji trestat pyrotechniku a zahalování obličejů.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín proměnil malé byty v Partizánské ulici. Z původních jednotek jsou teď moderní byty 3+KK, které město nabídne zájemcům už na podzim. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
2: Z původního objektu zůstaly pouze obvodové zdi a některé vnitřní příčky. Z 8 jednopokojových bytů vznikly změnou dispozic 4 prostorné byty 3+KK a další dva jsme vybudovali nově jako půdní ve stavbu. Každý byt má v průměru kolem 80 metrů čtverečních. Nabídneme je zájemcům prostřednictvím veřejných licitací nájemného.
0: Luhačovice chystají stavbu nového moderního centrálního dětského hřiště. Nový herní areál vyroste na pozemcích přímo před budovou základní školy a nahradí tak dosavadní hřiště v zámecké zahradě. Začít by se mělo ještě letos. V budoucnu pak projekt navíc doplní i vnitřní herna, sociální zázemí a kuchyňka pro rodiče, vybudovaná v prostorách bývalé školní kuchyně.
1: Rádio Čas, sport.
0: A baseballisté pražské Kotlářky po 10 letech postoupili do finále extraligy. V semifinále porazili rivaly z týmu Eagles Praha 3-0 na zápasy. O titul si zahrají buď proti Drakům Brno nebo brněnským Hrochům. Ti ve druhé semifinálové sérii vedou 2-1 na zápasy a postup mohou vybojovat už tento pátek. Počasí nám zítra nabídne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami od 19 do 25 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: To znamená, já strašně složitě na celý rok vybírám oblečení a dělám nejrůznější testy.
4: Ty jako políbáš.
3: To je jedno, jak to dělám prostě. Ne, to
4: jo,
3: tvoje.
4: Ty políbáš v obchodě oblečení vodou. Já jsem to teďka odečetla ze tvých myšlenek.
3: Čas na písničku.
4: A co ještě všechno Ráďa dělá, tak to se dovíte mezi 6 a 9 každý všední den. Rádio.

Čas. Hity, které milujete.

0: Už tento čtvrtek všechno ve speciálu Jeste s rozumem, který si budete moct vychutnat celých 60 minut před pravým polednem.
1: Turistika přináší našemu organismu spoustu výhod. Za prvé, hýbeme se. A už ten samotný pohyb má vliv na to, že máme lepší náladu, rozproudí se nám lymfatický systém, posilujeme srdce a samozřejmě taky spalujeme. A nemálo. V přírodě a v horách se nám taky lépe dýchá, a to i astmatikům a lidem s akutním respiračním syndromem. A navíc horské klima posiluje obranyschopnost organismu, takže potom lépe čelíme útokům bacilů. Pravidelná chůze v terénu taky zvyšuje pevnost kostí, takže je prevencí osteoporózy a taky zlepšuje kvalitu spánku. Protože fyzická zátěž, pohyb na čerstvém vzduchu a ještě ta čistička hlavy v podobě hor a přírody působí jako takové krásné večerní hypnotikum. Teda za předpokladu, že si na večeři nedáme knedlo vepřozelo, to už by ten spánek nebyl tak klidný.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Mám tady teď pro vás pár akcí, na které se můžete, přátelé, vydat. Jedna je v poslední prázdninovou sobotu od 13 hodin, kdy zve Orlová na festival jídla a kávy. Na náměstí Míru 28. října tam od 1 hodiny odpolední čeká nejenom hudební vystoupení v podání Aby Revival a Voxela, ale taky kuchařská show Michala Bučka. No a navíc budete moci nejen si vychutnat spousty skvělého jídla a pití, ale taky podpořit psí útulek města Orlové. No a potom pozvánka na první zářijovou sobotu, kdy 5.9. od 9 hodin dopoledne nebo rána, chcete-li, začne kávový festival baristů Barista Cup Ostrava v Trojhálí Karolíně. Vstupné je zdarma, no a můžete se těšit na opravdu vytříbenou show plnou kávy. Tak tolik tedy k tipům na soboty, které nás brzy čekají, no a za chvilku už další hity, které milujete.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství klauna Nešiky a Zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Taky v 237. den roku 2026 ladíte rádio ČES, máme 25. srpna, školákům už se to krátí, prázdniny za chvíli skončí, no a v příštím týdnu, přesně za týden, vám to vypukne. No ale tak, já vás nebudu stresovat, užívejte si ještě prázdninových dnů, dokud to jde. Svátek dneska mají Radimové, takže všem pánům tohoto jména přeju za celou naší partu Rádia ČES všechno nejlepší, stejně jako našemu kolegovi z ranního vysílání. No a co všechno se ještě váže k dnešnímu datu, tak na to se podíváme už za pár minut, teď ale pohled na zítřejší počasí.
1: Rádio ČES. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu se nám na obloze prostřídají

mezi 19 až 25 stupni. Na horách pak namíříme kolem 15 stupňů Celsia. Čas. Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: kde si dáte pěkně banán, nějakou tu skvělou zmrzlinku, dáte k tomu šlehačku, no a nejlépe to ještě zakápnete čokoládou. No, tak to je třeba taková inspirace na nějaký večerní, po večeři desert. Nicméně, co všechno ještě se k dnešku váže, tak o tom ví už své naši kolegové z ranního vysílání, kteří se i dneska zkoušeli v rubrice Víš, nevíš, jak to dopadlo, tak to si teď pojďte poslechnout.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tak teď už, Ofiko, proč tady...
4: Prosím mi další otázka.
5: V roce 1270 zemřel francouzský král Ludvík IX. A na trůn po něm nastoupil jeho syn. Víte, kdo se stal novým francouzským králem?
3: V té době ne. To je jako 13. 14. století, to ne.
5: Tak možnosti, jo? Filip III. Smělý, Karel IV. Sličný nebo Ludvík X. Zádumčivý?
3: Dáme sličného.
4: Tak jo, souhlasím.
3: Smělý, ten první.
5: Ten smělý, přesně má.
3: No, ale to je, to nevíme prostě, nevíme.
5: No, to je těžké, já to znám, ten pocit, no.
3: No, ale my dáváme otázky, které by člověk měl vědět.
5: Ano. A tak to byste taky mohli vědět.
3: Ne, kdo nastoupil po panovníkovi v 13. století.
5: Hmm. Tak, ale já to musím taky trochu nějak vrátit.
4: A Marta říká, to byste měli vědět.
3: Ten nejlepší, když někteří chystají, když nevíš, že to musí vrátit. To je vždycky jako špatný
5: základ. A to není pomsta, to je tak jako, tak pokračujeme dál, jo? V roce 1825 vyhlásila jedna jihoamerická země nezávislost. Víte, která to byla? Za A Uruguay, za B Paraguay, za C Bolívie.
4: V kterém roce?
5: 1825,
4: tak
5: nedávno.
4: Tak přesně vím.
5: Přesně to víš?
4: Mm-hmm. Já nevím, Bolívie.
3: Bolívie dáme.
4: Bolívie. Tak je to Uruguay.
5: Ano, Uruguay.
4: No, já jsem to myslela.
3: Já na to nebudu uznávat.
4: Ale já si to chci uznat, já jsem řekla Uruguay.
3: Anče jako druhou řekla Uruguay.
4: Chcete být milionářem? Otázka za 10 milionů.
3: No, jako,
5: to asi budete vědět.
3: Borák pan Čech, kdybys tam byla teda.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla. A první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
6: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
9: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
10: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
9: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
11: Nákupní centrum Géčko.
12: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu... Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.
11: Nákupní centrum Géčko.
13: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
14: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
15: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
16: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete.

0: Přátelé, a máme tady 18. hodinu podvečerní. Ta odbije každou chvíli. Kiki Střelcová se s váma pro dnešek loučí, ale nebojte, úterní program Rádia Čas pokračuje i nadále. Jednak za okamžik dorazí Marcelka Fabiánová dnes naposledy s čerstvýma zprávama a taky pohledem na cesty. No a už potom se můžete těšit na další premiérový díl Energiemi podcastu. Užívejte krásného dne, no a pokud vyrážíte na noční, tak se určitě přioblečte, protože dneska bude venku obzvlášť kosa.
1: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitku a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Českém Těšíně v Ostravské ulici. Na hlavním tahu směrem na Chotěbus ochromila provoz srážka 3 osobních aut. Komplikace jsou stále také v Opavě, v Mostní ulici u řeky, kde překáží dřívější nehoda 2 vozidel. A v Jihomoravském kraji si dávejte pozor v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. Přímo na křižovatce u železničního přejezdu se srazila 2 osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Cestování vlakem je stále oblíbenější. Ostrava otevřela nejmodernější střelnici ve střední Evropě a Vsetín má nové autobusové nádraží. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi stále častěji cestují vlakem. Například České dráhy přepravily v prvním pololetí o 5,5 milionu cestujících více než loni. Lidé dávají vlakům přednost před auty kvůli dražšímu benzínu, ale i díky masivnímu nasazování stovek nových moderních vagónů s klimatizací a Wi-Fi připojením. Na hlavních trasách tak roste komfort, i když si cestující stále dlouhodobě stěžují na častá zpoždění, která jsou způsobená rekordním počtem oprav na kolejích.
0: Morava aktuálně.
1: Ostrava otevřela nový areál krytých střelnic v městské části Hulváky na Plzeňské ulici. Podrobnosti dodává zastupující tiskový mluvčí města Petr Havránek.
2: Projekt za bezmála 153 milionů korun proměnil schátralý brownfield ve špičkové centrum vybavené nejmodernější technologií, umožňující přípravu sportovních střelců, pořádání domácích a mezinárodních soutěží v řadě disciplín i komerční využití pro širokou veřejnost. Nová střelnice vyrostla na místě bývalého nevyhovující. Areálu.
1: Pro sportovní kluby i veřejnost se brány nejmodernějšího areálu v republice a ve střední Evropě naplno otevřou v průběhu září. Vsetín má nové autobusové nádraží. Cestujícím přinese mnohem větší komfort a moderní zázemí. Nový terminál je součástí obří 4miliardové proměny celého vsetínského vlakového a autobusového uzlu. Město také na pondělní odpoledne chystá slavnostní program, kde zájemce sveze historický parní vlak nebo legendární autobus Škoda RTO.
0: Rádio Čas, sport.
1: A tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Henryho Petna vyhrála v kvalifikaci oba duely.

0: Vy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ano. To znamená, já strašně složitě na celý rok vybírám oblečení a dělám nejrůznější testy.
3: Ty jako políváš...
2: To je jedno, jak to dělám prostě... Ne, to
3: jo,
2: tvoje...
3: Ty políváš v obchodě oblečení vodou. Já jsem to teďka odečetla ze tvých myšlenek.
2: Čas na písničku.
3: A co ještě všechno Ráďa dělá, tak to se dovíte mezi 6 a 9 každý všední den.
1: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
4: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Co je to takzvaný nový pohled na ženskou medicínu? Proč se nám často ráno nechce vstávat z postele, i když máme pocit, že už bychom měli být odpočaté? Co je to funkční zamrznutí? A jak znovu najít energii, chuť do života a taky pocit hlubokého vnitřního bezpečí? No tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
1: Hra s energiemi. S Evou Rigler.
4: Lékařka s vášní pro alternativní a celostní přístupy. Naslouchá ženám a pomáhá jim znovu se napojit na vlastní tělo, intuici a navrátit se ke své síle a zdraví. Prošla onkologickou praxí, načas potom odložila lékařský plášť, no a dneska se věnuje léčení v integrativním pojetí a v něm propojuje západní medicínu s přírodními a celostními cestami. S respektem a laskavostí pomáhá ženám převzít zodpovědnost za své zdraví a znovu důvěřovat vlastní moudrosti, tělu i sobě samým. Patricie Majcherová, můj dnešní host podcastu Energiemi. Patricie, ahoj, já tě tady moc vítám.
5: Ahoj, děkuju za krásné přivítání.
4: Tak já už jsem něco málo naznačila o té tvé cestě, nicméně kdo je Patricie jako žena i jako lékařka?
5: Děkuju za otázku, velmi zajímavá. Jako žena já se považuji za naprosto obyčejnou ženu. Jsem maminka, partnerka, mám ráda hory, mám vášeň pro alternativní směry léčení, bylinkářství a tak dále, ale také prožívám běžné strasti života. A co se týče lékařství, tak tam zase úplně běžná nejsem. Tam stojím spíš trošku tak mimo systém, ačkoliv jsem lékařka, tak nepraktikuju v klasické konvenční medicíně, ve které vlastně jsem neviděla v tu dobu před těmi 10 lety vlastně smysl, až tak hodně, že jsem z ní utekla, ale teďko si k ní znovu nacházím vlastně cestu a hledám způsoby, jak předávat vlastně ty informace dál a spíše než lékařka, tak se považuji za průvodkyni a edukátorku, jestli mohu říct.
4: Dá se to teda propojit, oba dva ty směry, protože já myslím, že oni proti sobě mnohdy jako vystupují, takže dá se tam najít nějaká symbioza, kdy se to skloubí prostě obě ty strany?
5: Já si myslím, že se symbioza určitě dá najít, ale musely by ty strany chtít. Já si myslím, že ta funkční nebo integrovaná medicína, nebudeme se teďko tady bavit celkově o alternativních směrech, protože to je velmi široké téma, ale funkční medicína by ráda spolupracovala s konvenční medicínou a ve světě je to i běžné. Ale ta konvenční medicína má takový klapky na očích. Nevím, jestli někteří to nechtějí vidět dál, než jsou ty klapky. Někteří by možná i chtěli, ale není ten prostor pro to. Vlastně ten systém tam nedává vlastně tomu prostor, aby tam došlo k tomu propojení. Takže já si myslím, že my, co se věnujeme té funkční integrované medicíně, tak se snažíme být takovým mostem mezi právě tou konvenční medicínou a tím přirozenějším nebo alternativnějším nějakým způsobem. I když to slovo alternativní je velmi, velmi ošemetné, protože vlastně se nejedná o alternativní, ale jedná se o ty naprostý základy.
4: Já jsem se u tebe mimo jiné setkala s pojmem nový pohled na ženskou medicínu. Co si pod tím můžu představit?
5: Nový pohled na ženskou medicínu. No, to je velmi taky široký, ale řekněme, že když se podíváme na péči o ženy v klasické medicíně, tak ženy jsou velmi často, jejich pocity jsou bagatelizovaný, potlačovaný. A já si pamatuju na vejšce, když jsem studovala medicínu, že myslím si, že to byla interna, když jsme se bavili o srdečních příhodách, o infarktech a tak dál, tak nám bylo řečeno, že když přijde žena akutně s bolestmi na hrudi, vypadá to jako infarkt, tak se jako první máme ptát na to, co dělala, jestli nekoukala na nějaký emotivní seriál, jo, že tam spíš šlo o to říct si, jestli není náhodou hysterická a jestli nemá nějaký takovejhle záchvat, než aby měla třeba infarktový stav. Takže ženy jsou všeobecně celosvětově hodně bagatelizovan a jak se tomu říká v angličtině gaslighting, že ten jejich názor tak nějak jakoby odsunovaný stranou. A nový pohled na ženskou medicínu, tam to právě dělá to, že se snažíme slyšet ty

0: Je to v konvenční medicíně, protože tam v tom prostředí se nepohybuju, ale co se týče mainstreamově, tak tam to určitě vnímám, že tam je to na všech úrovních, ať už se jedná o pocity, o emoce, o zdraví, o porody, o těhotenství a celkově jakoby tu ženu jako takovou. Samozřejmě já to nespojuji s nějakým feminismem nebo emancipací a tak dál, ale měla by to být naše přirozenost vlastně slyšet i ty ženy a starat se o ně, protože já považuji ženy za základ společnosti.
1: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s lékařkou Patricí Majcherovou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou. Když zmiňuješ ty pocity a emoce, tak jakým způsobem se to naše psychické prožívání, to naladění, projektuje právě třeba na té naší fyzické schránce?
1: No, velmi. Tam už se můžeme potom bavit, samozřejmě, když žena umí pracovat s emocemi, s pocity, nezadržuje je, umí vlastně je nechat projít tím tělem, tak vlastně potom tam nemusí docházet vůbec jakoby k ničemu, co se týče z té patologické stránky na té fyzické úrovni, ale potom

0: když vlastně jsme potlačované, nemáme prostor pro to vyjádřit emoce nebo pocity, tak potom se to vlastně v tom těle střádá, může se to střádat právě v našich fascích, svalech, kloubech a potom to naše tělo vlastně na to reaguje, ať už změnou postury, nebo potom i na té úrovni toho nervového systému, ale tam si myslím, že se ještě dostaneme.
1: Určitě se k tomu ještě dostaneme. Takové hodně skloňované slovo v poslední době je kortizol. Kortizolové břicho, kortizol může za tohle, kortizol může za můj metabolismus. Co ten kortizol dělá v našem těle?
0: Zdá se být tím hlavním zlem vlastně, protože všude se skloňuje kortizol a algoritmy na Instagramu na to hodně slyší, ale kortizol je takovej pěšák. Kortizol je hormon, velmi často můžete slyšet, že to je hormon stresu, ale on není pouze hormon stresu, on má spoustu dalších zajímavých funkcí, ale on je pouze pěšák, který poslouchá povely z mozku, z nervové soustavy a vlastně se nás snaží udržet naživu. Protože je vlastně součástí stresové osy, takže když mozek vyhodnotí, že je nějaké nebezpečí, tak začne posílat signály do těla, nadledviny začnou produkovat kortizol a ten začne dělat svoji práci, zrychlí nám dech, tep a mnoho dalšího vlastně ovlivňuje metabolismus tuků, bílkovin, cukru, aby jsme měli hodně energie vlastně na ten útěk před tou šavlozubou šelmou. Takže to je kortizol, který opravdu jenom poslouchá rozkazy. Vlastně problém je v tom, že když stres pokračuje, dostane se do chronické fáze, tak může docházet k navýšení nebo trvalejším změnám jeho hladin, takže může být vysoký a proto vlastně se o něm hodně mluví, protože když je kortizol vysoký, tak dělá neplechu v našem těle díky tomu, že posílá dál signály do našeho těla a ovlivňuje různé procesy a my to pak můžeme na sobě velmi zřetelně vidět, když potom se vlastně obrátíme tu pozornost k našemu tělu a začneme si vůbec všímat toho, že je něco špatně v uvozovkách.
1: Nejčastěji se o kortizolu mluví ve spojitosti s takzvaným kortizolovým bříškem. To znamená, že najednou přibíráme, vytvoří se nám na břiše něco, co tam úplně nechceme, neumíme si s tím sami poradit. Takže je opravdu kortizol příčinou toho, že se nám třeba dělá nějaký ten fagík na břiše?
0: Tak těch příčin tam samozřejmě může být více, ale když se budeme bavit o kortizolovém bříšku, tedy to znamená to, že se tuk ukládá vyloženě v oblasti bříška, říká se tomu viscerální tuk, protože on není jenom na ten povrch, co je vidět, ale on je i mezi těmi orgány. A způsobuje to kortizol, protože vlastně ukládá tukové zásoby, protože to je vlastně energie a z toho tělo pak může dál čerpat pomocí procesů v těle, se z toho pak může vlastně vznikat glukóza a energie, potom rychle, ale zároveň i chrání naše orgány. Takže proto vzniká vlastně kortizolové bříško. A tam problém nastává vlastně v tom, že tento tuk i produkuje zánětlivé cytokiny, taky buňky, takže tento tuk je prozánětlivý a zároveň i produkuje hormony, produkuje estrogen, takže vlastně ženy, které mají toto kortizolové bříško, tak potom může se to objevit i na estrogenových hladinách.
1: Dá se s tím nějak bojovat, pokud si řekneme, tohle nechceme, tak co pak můžeme udělat, abychom se dostali do toho stavu, kdy se cítíme dobře i se svým tělem, i psychicky?
0: Já bych na začátek chtěla říct, že bych změnila mindset, že nejde o to s tím bojovat, nebo aby tam nebyl nějaký ten odpor vůči tomu, který může vytvářet další stres. A hlavně je důležitý i zmínit to, že se stresem bojovat tak nějak úplně nejde. Stres je všudy přítomen. Nejde se ho ani zbavit, protože spousta žen mi píše i, že jak se ho zbavit. Ale stres je fyziologický proces našeho těla, aby nás zachránilo a tak dále. Takže to jenom tak na upřesnění. Ale každopádně tam existuje mnoho rovin, jak s tím začít pracovat. Samozřejmě, jak jsem řekla, kortizol je pouhý pěšák, takže tam je důležitý, vlastně mnoho žen si myslí, že hormonální nerovnováha, ať už se jedná o kortizol nebo o jakýkoliv jiný hormon, že je to ta příčina. Ale hormonální nerovnováha je symptom, taky příznak. My musíme jít ještě hlouběji, což dělá ta funkční medicína, že jde ještě hlouběji k těm příčinám a tam konkrétně u toho kortizolu, stresu, chronického stresu, tak tam vlastně se díváme na nervovou soustavu, potažmo i to, co tu nervovou soustavu dysregulovalo, takže eventuálně ty stresory, což můžou být potom životní styl a mnoho dalšího. Takže tam vlastně je důležitý se zaměřit, opečovat jak nervovou soustavu, protože ta dostává v chronickém stresu zabrat, protože je neustále vlastně zapnutá na jedné straně té stresové a nedochází tam k vypnutí vlastně do toho klidového módu. Ta soustava, když je takhle neustále zapnutá jenom jednostranně, tak dochází k té nerovnováze, dysregulaci a tak dále. Takže tam nejde o to řešit ten kortizol jako takový, ale řešit tu nervovou soustavu, díky které vlastně ten kortizol je eventuálně vysoký nebo potažmo i potom nízký. Takže to je ten první a ten druhý pitlík, na co se zaměřit, tak je ten životní styl.
1: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou. Jak my sami třeba můžeme poznat, že se nás týká téma zvýšeného kortizolu, třeba kromě právě toho kortizolového bříška? Co tam patří mezi takové ty nejtypičtější znaky, na kterých my sami to poznáme?
1: Tam toho je spoustu. Ale ženy to můžou hlavně poznat zaprvé na svém zevnějšku. Vlasy řídnou, třeba zešedivý najednou, nebo jo, je tam nějaký skok. Výrazné vrásky, suchá pleť, kůže, nebo naopak akné. Pytle pod očima, kruhy pod očima. Může tam ale patřit i změna zápachu potu, nebo i ochlupení je mužského typu. Řekněme, že ženy, které trpí chronickým stresem nebo potom eventuálně například PCOS, tak mívají černé chloupky na bradě nebo v těch mužských oblastech kvůli testosteronu. Je tam to kortizolové bříško, jsou tam otoky, ale pak, když se podíváme na další úroveň, tak tam může být velké vyčerpání, únava nekonečná, lítání energie nahoru dolů, nestabilní nálady. Potom se můžeme podívat i na cyklus. Velmi bolestivý, silný cyklus, nepravidelný cyklus, PMS silné. Takže tam toho je opravdu, opravdu spoustu. Potom i na úroveň spánku, kdy je narušený spánek, ženy buď padnou do postele a spí okamžitě, ale ráno se probudí a jsou naprosto vyčerpaný, takže ten spánek není regenerující, často se probouzejí, nebo často i močí. Takže ten spánek je hodně, hodně narušen. A pak se tam můžeme podívat i na tu úroveň psychiky, kdy ženy můžou trpět úzkostmi, depresemi, vlastně vyhořením a mnoho, mnoho dalšího. Vlastně tam se to díky tomu, jak stres a kortizol, tak spouští vlastně hormonální kaskádu a ten vliv je opravdu na všech úrovních.
2: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
0: Já jsem se u tebe mimo jiné setkala i s pojmem, který si možná právě teď popsala, nebo který do toho zapadá. A to je funkční zamrznutí. Patry, co to znamená, když se dostaneme do fáze funkčního zamrznutí? Je to právě to, o čem jsi teď povídala?
1: Je to i to. Tam existuje vlastně to, jak naše tělo reaguje na stres, tak má různé úrovně. Buď je to boj nebo útěk. Takže tělo, mozek vyhodnotí, že máme dostatek energie na to bojovat s tím nepřítelem nebo s tím nebezpečím, nebo utéct. Takže tam se zapíná sympatikus a tam se zrychlí ten tep, naleje se krev do svalů, zastaví se trávení, menstruace a tak dál, metabolismus a všechna ta energie se vlastně pušuje do toho útěku nebo boje. Pak je tam, když vlastně mozek vyhodnotí, že nemáme dostatek energie, tak může dojít právě k tomu zamrznutí nebo dokonce úplnému shutdown, úplný vypnutí. A to v přírodě vlastně můžeme vidět u některých plazů, který vlastně předstírají smrt. Že nemají dostatek energie na to bojovat, tak radši se vypne kompletně ten systém a předstírejme, že jsme mrtví a nebezpečí až pomine, tak se zase zregenerujeme. Takže tak to trošku zjednodušeně vlastně funguje funkční zamrznutí, kdy vlastně ta žena dlouhodobě jede na nějaký ty zásoby, vyčerpá a jede na dluh a pak prostě to přijde a žena se cítí, jak kdyby narazila do zdi. Doslova, protože vlastně totálně se vypne, naprosto vyčerpaná, nemůže se zvednout z postele, možná to tělo dělá to, co má automaticky, ale uvnitř vlastně není. Takže je to takový opravdu odpojení mysli od těla, kdy si žena přijde, jako že stojí mimo to tělo a jenom sleduje, jak ten život utíká a vlastně ona se toho neúčastní.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas. Dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou a za chvíli budeme pokračovat.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani. Na páteční snídani přijde inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídat si budeme například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
7: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
8: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
6: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
9: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
10: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
9: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
10: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
9: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
11: KP Revital Ostrava.
10: Vaše práce,
9: vaše stopa.
10: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
12: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
13: No.

0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou.
1: Jak se dostat zpátky? Jak se dostat do toho režimu, kdy máme zase chuť do života, kdy vnímáme prožitky, kdy máme dobrou náladu, máme energii a hlavně tu vášeň pro to ten život žít. Tak jak se dostat z toho funkčního zamrznutí do té fáze plnohodnotného žití?
2: To je krásná otázka a odpověď je bezpečí, jemnost, laskavost, trpělivost velká, protože do funkčního zamrznutí se nedostaneme ze dne na den. Tam trvá ten chronický stres x let, řekněme. Může tam hrát roli i trauma, kdy opravdu ten nervový systém a tělo je vyčerpáno, má zaznamenáno v sobě nějaký hluboký zážitek. A tím pádem je potřeba počítat s tím i, že ten návrat vyžaduje čas. Takže to je asi to nejdůležitější, ale začít velmi, velmi pomalu. Tam nejde ani o krůčky, tam jde opravdu o půl krůčky, o miniaturní krůčky někam dopředu, kdy začít znovu se vnímat, znovu i vědomě hledat radost. A nejdůležitější je opravdu ten pocit toho bezpečí, protože jakmile, ať už my na fyzické úrovni, psychické úrovni se cítíme v bezpečí, tak nebo i když dodáme bezpečí na úroveň nervové soustavy, což je vlastně to nejdůležitější, protože ta nervová soustava nám potřebuje opět věřit, že jsme v bezpečí, že není nebezpečí okolo nás, že nás nikdo nehoní a že opravdu může znovu fungovat v té druhé úrovni vlastně toho stresového cyklu v té klidové úrovni. Když si řekneme pocit bezpečí, tak se nám vybaví, aby my jsme se cítili v bezpečí. To je samozřejmě důležitý, to je taky základ. Ale my musíme jít ještě hloubš, my musíme tomu našemu tělu, té naší nervové soustavě a ten mozek přesvědčit vlastně o tom, že jsme v bezpečí, aby on vlastně mohl znovu relaxovat, regenerovat, spát, trávit, rozmnožovat se, aby se spustil třeba menstruační cyklus a tak dál. Takže a to je velmi jemná práce. Najdou se ženy, které by chtěly všechno honem, všechno hr, a jak to, že to hned nefunguje, jak to, že necítím ty účinky okamžitě, ale o tom to není. To opět jakoby se udržujeme furt v tom aktivním režimu. Tam je to opravdu o tom zpomalení, o dotyku, aby opravdu jsme začali vnímat naše tělo, protože to funkční zamrznutí, to je opravdu tam je tma, tam je vypnuto, tam nikdo není a je potřeba znovu tam vlastně ten život pomalu navrátit. Takže tak.
1: Patry, ty sama říkáš, že je to o té trpělivosti, o té péči, o té vytrvalosti. Nicméně existuje nějaká případně rychlá rada pro ty z nás, které jsme netrpělivé a chtěli bychom mít všechno hned. Existují třeba alespoň nějaké drobnosti, které můžeme udělat v běžném každodenním životě, v pracovním zhonu, v tom kolotoči povinností, co nám tak trošku sklidní a pohladí ten nervový systém?
2: Ano, určitě. Tam můžeme se bavit o dechu. Dech je velký nástroj, ten nás vrací vlastně nazpátek do těla, ale tam se bavíme o vědomé práci, protože jakmile se přesuneme do té vědomé práce, začneme třeba vnímat jenom náš dech nebo jenom přesuneme pozornost k našemu nosu a sledujeme vydechovaný vzduch a nadechovaný vzduch, vlastně jenom i tu teplotu, třeba jak se mění, nebo jo, taková drobnost, tak už přesouváme vlastně tu mysl z toho zvenčí do našeho těla a začínáme vnímat to naše tělo a tím vlastně se uzemňujeme a sklidňujeme ten nervový systém. Dále je to například dotek, protože díky doteku vlastně si opět zvědomujeme to tělo. Tělo je velmi důležitý pro nás, tady díky němu vlastně můžeme prožívat tu realitu, takže my potřebujeme to tělo a my potřebujeme tu rozlítanou mysl opět znovu usadit do toho těla. Takže to jsou, tam už se pak můžeme bavit i o akupresurních bodech, nebo stačí, když sedíš třeba takhle v práci celý den, tak se zvednout, zaskákat si, nebo protřepat se, nebo si zamručet. To jsou velmi, velmi takový jednoduchý tríčky, který možná si všimneš, že přirozeně intuitivně děláš.
1: Pokud bychom se bavili o slově bezpečí, že v sobě chceme vyvolat bezpečí a najednou se ocitneme, dejme tomu, v pozici, kde se necítíme dobře ve skupině lidí, ve které nám není příjemně, pojďme si povídat třeba o pracovním prostředí. Cítíme se ve stresu, ale potřebujeme v tom stresu nějakou dobu fungovat, protože je to součástí naší práce. Jak vyvolat třeba rychlý pocit bezpečí? Můžeme v tu chvíli něco udělat, abychom sklidnili ten svůj nervový systém přesně v tom okamžiku, kdy to potřebujeme a potřebujeme se i koncentrovat na ten výkon?
2: Tam to chce neviditelné věci. Nevím, jestli si v práci můžeš zaskákat, ale pokud máte volné prostředí, tak určitě jenom si protřepat ruce, tak to hodně, hodně pomáhá. Nebo ten dech, ten je takový neviditelný. Tam stačí jenom prodloužit výdech. Nikdo to nezaznamená, prodloužit výdech, udělat si pár nádechů, výdechů a tím se aktivuje ta parasympatická část, takže to může být. Ale každopádně tyto stresové situace v práci, které jsou, to je takový ten akutní stres, tak vlastně je v pořádku a nejde ho vymazat prostě. Tam jde spíš o to, jak potom pečujete o sebe, protože, jak jsem říkala, tak stres je všudy přítomný, každodenní, takže tam jde vlastně o tu péči potom a to já ženy učím různá somatická cvičení nebo dechové techniky, které zaberou 5-10 minut, můžou je dělat potom večer doma po práci, před spaním, kdy vlastně řeknou tomu systému, že OK, teď už pominul den, už jsme doma, jsme v bezpečí a můžeme se uklidnit. Takže vlastně tam bych potom pracovala s tím po té práci.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
4: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas. Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s lékařkou Patricí Majcherovou.
3: Ty jsi tady zmínila, co můžou být ty stresory v tom našem životě. Nicméně občas i v těch stresorech musíme setrvávat, protože ten náš svět je svým způsobem provýkonnostní, musíme platit ty nájmy, musíme platit ty složenky, potřebujeme vydělávat. A dost často se dostáváme právě do té situace, že skrze ten výkon zažíváme ten stres. A teď, kde je vlastně ta hranice? Když si řekneme, že ženy jsou citlivější, vnímavější, ty prožitky se mnohdy zapisují hlouběji než u těch mužů, ale potřebujeme fungovat v tom mužském světě. Tak kdy si říct, že tohle opravdu dělat nebudu, tohle už je moc, a kdy naopak si říct, fajn, ale já potřebuju fungovat, potřebuju být výkonná, potřebuju pracovat, ale zároveň si musím najít ty opečovávací prvky ve svém životě.
4: No, tak tohle je už na každý ženě, protože to je o tvých osobních hranicích, co už je pro tebe moc. Někdy potřebujeme opravdu padnout úplně na dno, aby jsme si uvědomili, že takhle už to prostě nejde dál a jdu pryč. Samozřejmě potřebujeme platit nájmy, jak jsi říkala, potřebujeme jíst a tak dál, potřebujeme vydělávat, ale pokud jsme někde v nějakém prostředí, který nás ničí, který vlastně nás, to prostředí samozřejmě za to nemůže, ale díky tomu jsme se dostali tam, kde jsme nemocní. Ne, protože většinou to zastavení je třeba nemoc, závažná nemoc, chronická nemoc, autoimunita a tak dál, tak tam už je to potom na zvážení, jestli to, kde jsem, jestli mi to přináší něco pozitivního do toho života, jestli už není čas na změnu. Ale myslím si, že to je o osobních hranicích, protože každá jsme úplně jiná, každá máme tu toleranci jinou, každá máme jinak napsaný ten příběh, kde máme být, kde nemáme být a tak dál. Takže to bych nechala na každé ženě. Každopádně vy můžete, co můžete pro sebe udělat, je vlastně pomoci tomu tělu vybudovat si odolnost vůči stresu. Tam většina žen se tedy nachází ve stavu chronického stresu, takže nejprve je dobré opečovat to tělo a to svoje životní prostředí a ten životní styl tak, aby jsme se dostali do nějakého nulového bodu, odkud můžeme začít vlastně budovat tu odolnost vůči tomu stresu, protože opět se budu opakovat, stres je všudy přítomný, takže nejde nám o to se ho zbavit, ale jde o to, aby to naše tělo bylo flexibilní a umělo vlastně s tím stresem pracovat. Takže to je vlastně ten cíl a k tomu potom vlastně slouží také ty techniky, vlastně ty somatické techniky, eventuálně změny na úrovni životního stylu, aby to tělo bylo vyživené, aby se hýbalo, aby dobře spalo, aby jsme mu pomohli regulovat se, když je přes příliš stresu, a ono pak krásně pruží jako pružina a vlastně pomáhá nám s tím stresem pracovat.
3: Ty jsi zmínila skvělou věc. A to, že když v nějakém prostředí chřadnem, jsme třeba nemocné, děje se něco s naší psychikou, tak máme tendenci říct, za to může to prostředí. Ty sama vybízíš k tomu, abychom přijali zodpovědnost za své zdraví. Jak na to nahlíží tvé klientky nebo ženy, se kterými pracuješ? Za to, že tu zodpovědnost za sebe, své zdraví, svou psychiku a svůj život mají oni sami.
4: To je ta nejtěžší část, si myslím, převzít tu zodpovědnost a uvědomit si, že jsme strůjci svého štěstí, své reality, že nemůžeme vlastně to házet na kohokoliv jinýho, nebo práci a tak dál. Vždycky máme možnost jít pryč nebo udělat ty změny a tak dál. Takže to bývá to nejtěžší. A ženy, které ke mně přicházejí, tak ty už jsou rozhodnutý vlastně tu zodpovědnost převzít. Jinak by ke mně nepřišly, protože já pracuju online, online konzultace a já je nedržím za ruku a nestojím nad nima a nekárám je. Já jim jenom ukážu tu cestu, co můžou dělat, jsem tam pro ně, když potřebujou, ale ta hlavní práce je na nich. Což je vlastně rozdíl oproti té konvenční medicíně, kdy my jsme se naučili přijít takhle do ordinace, tady máte všechny moje starosti, dejte mi na zpátek něco, co pomůže během chvíle a tím to hasne. Já vlastně nemusím jakoby nic. Samozřejmě to nechci nějak bagatelizovat nebo že to je univerzální, ale ve většině případů to tak prostě je, ten systém tak je nastaven, že lékaři za nás řeší naše problémy. Oni kolikrát ani ty problémy, oni řeší vlastně povrchově ty symptomy. Je to symptomatologická, dá se říct, medicína. Kdy my přijdeme s nějakými příznaky a ty léky řeší vlastně ty příznaky, ale už tam není prostor na ty příčiny tolik. A proto vlastně ta zodpovědnost tam trošku jakoby hapruje, protože to bývá většinou právě na úrovni toho životního stylu, což je naše zodpovědnost. Tam doktor ani funkční medicína, nikdo tam vlastně nemůže do toho k vám domů a řešit, co děláte, neděláte.
3: Patricie, a jak ty sama si tvoříš tu svou krásnou realitu? Co je ten tvůj hlavní zdroj energie, který tě dobíjí, nabíjí a díky kterému ty si můžeš žít život, který je šťavnatý, plný a radostný?
4: Takhle to zní krásně, ale jak se říká na začátku, já mám úplně obyčejný život a taky zažívám tyto strasti. A to je asi na tom to nejdůležitější ukázat, že nejsem žádný bůh nebo nadžena, ale že prožívám úplně to samé, co ostatní ženy. Nicméně pro mě je to příroda, pohyb, sport, žiju v horách, takže všechno, co se točí okolo toho, čas stráven s mojí rodinou, se psy a tak dále, takže pro mě je to hodně takový surový a to mě asi nejvíc naplňuje, nejvíc mě to uvolňuje a příroda je všelek. Příroda je opravdu taková psychoterapie, aromaterapie a všechny terapie dohromady, takže jako pro mě je to asi příroda.
3: Paní doktorka Patricie Majcherová byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Patria, moc děkuju za úžasné a opravdu velmi obohacující povídání.
4: Já děkuju za pozvání a budu se těšit třeba někdy příště.
3: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
0: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: To znamená, já strašně složitě na celý rok vybírám oblečení a dělám nejrůznější testy.
2: Ty jako políváš.
1: To je jedno, jak to dělám prostě. Ne, to jo, tvoje.
2: Ty políváš v obchodě oblečení vodou. Já jsem to teďka odečetla ze tvých myšlenek.
1: Čas na písničku.
2: A co ještě všechno Ráďa dělá, tak to se dovíte mezi 6 a 9 každý všední den.
0: Rádio

0: čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ano. To znamená, já strašně složitě na celý rok vybírám oblečení a dělám nejrůznější testy.
3: Ty jako políváš.
2: To je jedno, jak to dělám prostě. Ne, to
3: jo, ty políváš v obchodě oblečení vodou. Já jsem to teďka odečetla ze tvých myšlenek.
2: Čas na písničku.
3: A co ještě všechno Ráďa dělá, tak to se dovíte mezi 6 a 9 každý všední den.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se světcem na strašky.
0: Které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se světcem na strašky.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ano. To znamená, já strašně složitě na celý rok vybírám oblečení a dělám nejrůznější testy.
2: Ty jako políváš...
1: To je jedno, jak to dělám prostě. Ne, to
2: jo,
1: tvoje...
2: Ty políváš v obchodě oblečení vodou. Já jsem to teďka odečetla ze tvých myšlenek.
1: Čas na písničku.
2: A co ještě všechno Ráďa dělá, tak to se dovíte mezi 6 a 9 každý všední den. Radio

Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

vína. O co jen můžou a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: naší ulicí.
1: Radio Čas. Hity, které milujete. Hity,

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ano. To znamená, já strašně složitě na celý rok vybírám oblečení a dělám nejrůznější testy.
2: Ty políváš...
1: To je jedno, jak to dělám prostě. Ne, to jo, tvoje...
2: Ty políváš v obchodě oblečení vodou. Já jsem to teďka odečetla ze tvých myšlenek.
1: Čas na písničku.
2: A co ještě všechno Ráďa dělá, tak to se dovíte mezi 6 a 9 každý všední den.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: papíroval. Proudu zas a znova, řídím se bez ní.
1: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: Právo s Radimem a Lenkou.
1: Ano. To znamená, já strašně složitě na celý rok vybírám oblečení a dělám nejrůznější testy.
2: Ty políbáš.
1: To je jedno, jak to dělám prostě. Ne, to
2: jo, tvoje. Ty políbáš v obchodě oblečení vodou. Já jsem to teďka odečetla ze tvých myšlenek.
1: Čas na písničku.
2: A co ještě všechno Ráďa dělá, tak to se dovíte mezi 6 a 9 každý všední den. Rádio.

čas. This is a mission impossible. Radio Čas. Hity, které...

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.